0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Hit Rádio Vysočina.

Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.

Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Tragické léto v Aquapal z Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stavební zákon čeká další důležité jednání. Poslanci dnes zahájí závěrečné projednávání novely, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Na konečné hlasování ale zřejmě ještě nedojde, k návrhu se totiž sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Očekává se proto dlouhá a místy bouřlivá debata ve sněmovně. Ve Venezuele dále roste počet obětí zemětřesení. Úřady potvrdily už 2,5 tisíce mrtvých a několik desítek tisíc pohřešovaných. Pátrání po přeživších ale stále pokračuje i 8 dní po ničivých otřesech. V zasažených oblastech pracují záchranářské týmy z více než 20 zemí, včetně Česka. Venezuela zároveň vytvoří fond na obnovu za zhruba 4 miliardy korun. Portugalci otočili drama s Chorvatskem, ve vyřazovací fázi mistrovství světa zvítězili 2-1, když rozhodující gól vstřelili až ve čtvrté minutě nastavení. Vyrovnávací branku dal z penalty Cristiano Ronaldo, který se ve 41 letech stal nejstarším hráčem v historii play-off světového šampionátu. V osmifinále čeká Portugalce atraktivní pirenejské derby se Španělskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Vysočina se brzy dočká svého vůbec prvního ptačího parku. Ornitologové plánují vyhlásit ptačí park Jihlávka mezi obcemi Jihlávka, Horní Dubenky, Kaliště a Bíkovec. Nové chráněné území nabídne domov vzácným druhům ptáků i dalším živočichům a zároveň pomůže zadržet vodu v krajině. Přispět na výstavbu můžeme i my. Ornitologové vyhlásili veřejnou sbírku. Dnes by na Vysočině mělo po ránu místy ještě slabě pršet, během dne se ale nebe protrhá a provázet nás bude sluníčko. Teploty se zastaví na 21 až 24 stupních.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Krásné dobré páteční ráno, s vámi Lea a David, pár minutek po šesté, pátek 3.7. Prázdniny jedou na plný plyn, víkend už na nás z dálky mává a dokonce ten prodloužený, takže paráda. Tak jestli jste právě vstali, gratulujeme, první dnešní vítězství máte za sebou. No a teď už zbývá jediné, pořádně posnídat, protože prázdný žaludek sice umí udělat dobrý koncert, ale rozhodně ne dobrou náladu, takže ať vás dnes potká co nejvíc úsměvu, semafory svítí zeleně při cestě do práce a třeba káva chutná skvěle a pátek vám uteče přesně tak rychle, jak si přejete. Krásné dobré ráno, startuje páteční snídaně šampionů právě teď. Nickelback.
0: Hit Radio Vysočina.

0: tohoto roku je prostě tady. Respektive já bych řekla, že je tu taková středa, která je vlastně pátek, přičemž pátek bude taky pátek. Rozumíme si, že jo, Davide?
1: No prostě v pondělí je jedno práce, no, tak to asi shrnul.
0: Ano, takže přátelé, je důvod k oslavám, prostě užít si to volno, dělat to, co máte rádi. Jisté je, že čtyřikrát po sobě nenastavujeme budíka, což samo o sobě zní jako zpěv andělských sborů, takže žádná zdržování se navzájem, žádné zbytečné přidělování úkolů v práci a hurá domů a dělat to, co máte rádi. Čekají nás další dva dny grilování, výletování, ponocování, chrápání do desíti. Prostě tak, že si všeho budete užívat. Davide, máš nějaký plán na ten prodloužený víkend?
1: No tak my jedeme do Varu na festival a budeme tam až do pondělí, takže my máme plán jasný. Co ty?
0: No tak ty jsi prostě naprosto úžasný, protože jak já jsem zmiňovala včera nebo předevčírem, já do Varu jedu taky. Já tam budu zpívat, projdu se tak pomale jako modelína ve svých 40 letech.
1: No ale počkej, v pondělí už budeš zase vysílat, nebo ne?
0: Ne, tentokrát tady bude Záskok.
1: Okay.
0: Jinak já samozřejmě veškeré svátky tady u nás v rádiu oslavuju prací, jak jinak vždycky to zbyde na mě. Každopádně vy nám dávejte vědět třeba, jaký jsou vaše tipy na prodloužený volno. Samozřejmě za to volno můžeme děkovat, že dorazil Cirošek, Metůdek a že upálili mistra Jana Husa. Škoda, že to nebylo častějc, protože ne, to samozřejmě to upalování, ale že třeba těch věrozvěstů nepřišlo víc, další dva třeba v srpnu, v listopadu a tak dále, že bychom prostě měli víc i těch volných dnů. Tak či tak je třeba to oslavit, tak všem třem večer věnujte kalíšek, vstávat se nemusí.

0: Minutka po čtvrt na sedm, hezké dobré ráno. Nestárnoucí, nesmrtelný, nezničitelný, jeden z nejznámějších akčních herců Hollywoodu. Tom Cruise dneska slaví 64. narozeniny. Vybavíš si, Davide, nějaký film s Tomem Cruisem?
1: No, popravdě řečeno, teď asi takhle narychlo ne, spíš jenom... Jsem si říkal, jak jsi začal mluvit o Tomu Cruisovi, tak jsem si říkal, aha, ve Varech asi představili další celebritu a asi bohužel teda nepřijede.
0: Nepřijede, ale určitě všichni známe třeba tenhle song.
1: No jasně.
0: A co Top Gun?
1: Top Gun jsem neviděl, ale tušil jsem, že tam hrál, popravdě.
0: Každopádně ten playlist Top Gunu je 100% nádherný, doporučuji všema 10. Každopádně za svou bohatou kariéru už natočil desítky filmů a vypadá pořád stejně. Když si vezmete, jak dneska vypadají jeho filmové partnerky, se kterými točil před 40 lety, asi se shodneme, že ten život je fakt nefér, protože Tom je buď robot, nebo má nějaký klon, protože vypadá nádherně.
1: Každý stárne jinou rychlostí prostě.
0: On s takovou jako gráčí a noblesou, no prostě je to kaňour, takže všechno nejlepší, Mavericku.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
15: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
14: To je Nahoru Resort Monínec.
15: Dětský program.
14: Letní kino.
15: Nová bobová dráha.
14: A hvězdné čtvrtky.
15: O prázdninách vystoupí
14: Petr Kolář,
15: Jakub Macholda,
14: Hypochondr
15: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
14: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupi od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a kokolíno gel Van der Vosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Humpolce do Pelhřimova před omezením u Záhoří se začínají tvořit kolony. Zdržení bude se sílícím provozem narůstat. Tak pevné nervy a šťastnou cestu všem.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Vlasovka.
1: Dobré ráno, Benson Boone, Beautiful Things, teď už 6:30 a David Jož s ranním updatem.
2: Ranní update.
3: Alexandr Ovečkin bude v NHL pokračovat i ve 22. sezóně. Historicky nejlepší střelec základní části podepsal s Washingtonem novou roční smlouvu. Dlouholetý kapitán Capitals má na kontě už 929 gólů. Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Do Karlových Varů dorazila hlavní hvězda letošního filmového festivalu Dustin Hoffman. Legendární herec převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti ho přivítala skupina fanoušků, kterým rozdal několik autogramů.
1: Já jsem zaregistrovala už nějaké články jeho první fotografie, 88 let a vypadá famózně.
3: Neskutečně, před chvílí jsme tady mluvili o tom, jak Tom Cruise nestárne.
1: Ano.
3: Co máme potom říkat o Dustinu Hoffmanovi?
1: Kéž bychom mohli vypadat jako oni, až nám bude tolik, kolik jim. Hezké ráno.
4: Nosím černý brýle.

0: Na Hitradiu si já a já vám teď řeknu, proč je dobře, že se ochladilo. Vysoké teploty zapříčinují u agam v Austrálii, což jsou vlastně takové ještěrky, změnu pohlaví ze samce na samičku. Potvrdili to opět jakýsi
1: vědci.
0: S tím, že taková potvůrka je ještě ráno Pepa a večer už je třeba Pepina. Takže já si myslím, že bychom měli mít asi respekt před sluníčkem, protože o svátcích mají přijít zase vysoké teploty a po víkendu může být z Davida třeba klidně ženská a zemní chleb.
2: Já myslím, že řekneš, že je dobře, že se ochladilo samozřejmě kvůli tomu, že se mnohem líp spí, ne proto, co se děje v Austrálii.
0: Je to tak, spí se nám krásně, tak si to užívejme, protože ty teploty pomalu, ale jistě budou zase stoupat. I když to vlastně může být super zkušenost na druhou stranu, ale pro jistotu bychom se měli pořádně namazat. Vyrážíme na cesty.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody. Na trase z Humpolce do Pelhřimova před omezením u Záhoří se ale začínají tvořit kolony. Chce to opatrnost i trpělivost.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Nádhernou fotkou s textem Naše navždy sdílela na svém instagramovém účtu, můžete se mrknout. Je to naše sportovní královna, o tom žádná. Po olympijských hrách v Miláně ukončila kariéru, čeká jí ale další životní etapa, a to se svou partnerkou Nikolou Zdráhalovou, totiž vstoupila do registrovaného partnerství a my jí za celé Hit Radio moc gratulujeme. Teď už Žovox zas a taky Florida David Guetta. Mějte hezké dobré ráno a díky, že posloucháte. Je tu pátek, prodloužené volno před námi.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
4: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko má opět jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Podle nových dat Eurostatu klesla v květnu na 2,9%. Společně s Bulharskem tak Česko obsadilo první místo v celé Evropské unii. Průměrná nezaměstnanost v 27 přitom činí téměř 6%. Bez práce je tak v Evropské unii v průměru každý 17. člověk, v Česku zhruba každý 35. Elektromobily v Česku dál nabírají na popularitě. Jen v červnu se u nás zaregistrovalo více než 2100 nových aut poháněných výhradně elektřinou. Jejich podíl na trhu s novými osobními vozy vzrostl na 8%. Elektromobily tak tvoří zhruba každé 12. nově registrované auto. Zájem o bezemisní vozy v Česku tak pokračuje i v letošním roce. Trumpovi lidé hledají novou cestu. Spojené státy podle médií zvažují, jak omezit vstup něhotných žen do země. Reagují tak na rozhodnutí nejvyššího soudu, který odmítl snahu prezidenta Donalda Trumpa omezit občanství pro děti narozené v USA. Americká ústava totiž většině dětí narozených na území Spojených států občanství automaticky přiznává. Nové úvahy tak mohou rozpoutat další ostrý spor o migraci i občanství. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Telči na Jihlavsku se objevila čtyřtunová socha psa od Františka Skály. Lidé je mohou spatřit u Štěpnického rybníka u ulice Na Baště a přicestovala ze Zlína. Instalace plastiky je prvním počinem chystané Skálovy výstavy, která bude v Městské galerii Hasičský dům od 5. srpna do 3. ledna. Připravený bude také dokument o tomto výtvarníkovi. V Telči se bude promítat 14. srpna. Na Vysočině dnes naměříme v maximech 21 až 24 stupňů. Po ránu se mohou ještě objevit nějaké ty přehánky. Přes den by už pršet nemělo vůbec a naopak se nebe protrhá a provázet nás bude sluníčko.
6: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Je krátce po 7, pátek je v plném proudu, my jsme rádi, že své ráno trávíte právě s námi. S vámi Lea a David, posloucháte Snídaní šampionů a podíváme se také na svatbu, o které se mluví snad úplně všude. Ano, na tu svatbu roku. Kdo řekl své ano, nebo teprve řekne, co se dělo kolem a proč o tom mluví skoro celý svět. To všechno už za malou chviličku, tak si dolijte kávu, zakousněte něco posledního, nějaké to dobré sladké sousto snídaně a zůstaňte s námi, protože páteční ráno teprve začíná.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Krištof, Dominika Aládžia, půlnoční hřích, páteční snídaně šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. My se společně podíváme teď na tu zmiňovanou svatbu roku. I když je to trošku taková detektivka, co si budem. Taylor Swift a její Travis mají podle aktuálních zpráv slavit svatbu už tento pátek v Madison Square Garden v New Yorku. Pár ale pozor, zatím veřejně nepotvrdil vůbec žádné detaily svatby a dokonce agentura Reuters píše a zároveň upozorňuje, že čas ani místo nedokázali nezávisle potvrdit a že kolem akce může být i řada záměrných falešných stop. Ty jsi, Davide, o tom mluvil už ve zprávách, tak co myslíš, vzali se, nevzali se?
1: No já nevím, co mě spíš zajímá je, jak jsou na tom finančně, samozřejmě nejsem sám, tak jsem si schválně věděl, kolik mají na svém účtě jak Taylor Swift, tak hráč amerického fotbalu Travis Kelce. Tak věřte, že zatímco Taylor Swift má zhruba 40 miliard korun majetek, tak Travis jenom zhruba 2 miliardy, takže jenom. Tak asi 25krát míň.
0: Ježišmarja, to je pro nás normální smrtelníky nepředstavitelná částka, jak to vypadá asi celé pohromadě?
1: No pohromadě nevím, ale zajímalo by mě taky, kdo tu svatbu bude platit, vzhledem k tomu, že ta Taylor má o tolik víc, tak jestli třeba na půl, nebo jestli zas by to měl brát.
0: A nebo si dají kámenušky papír.
1: Nevím.
0: Každopádně by měli mít údajně až 1000 hostů, že taková jakási malá čtvrteční oslava by měla být pro 100 lidí. Ale právě dneska 1000 hostů, Madison Square Garden, což je domov velkých koncertů, hala pro 20 000 lidí, dokáže si to vůbec představit?
1: No tak vzhledem k tomu, že my sami plánujeme svatbu a budeme tam mít asi 100 lidí, tak svatbu pro 1000 ještě k tomu v Madison Square Garden si samozřejmě moc představit nedokážu. No. Ale aspoň, když bude pršet, tak je to nemusí trápit.
0: To je pravda, takže ať je to, jak je to, my si teď zahrajeme z Éteru Hit Rádia. Tady to máme zadarmo. A ještě rádi to pouštíme, vy to rádi posloucháte. Taylor Swift Love Story, tak jak tenhle její příběh dopadne, to zajímá nás všechny. Hezké ráno.

0: Zamilovaný příběh Taylor Swift, řešíme tady její svatbu, zdali se vdala nebo nevdala, jsou oslavy, nejsou oslavy. Je to taková detektivka, která se čte úplně sama, co si budem, a dokonce fanoušci řeší stopy, jakože bedny s nápisy typu Garden Party. Údajně zámecké dekorace, zeleň, možný, já nevím, zrcadlový bál, detail a dokonce i výměnu červeného koberce za fialový. Ale nás by zajímalo, jaký je její hudební program. Co jsem se tak dočetla, Davide, tak by tam měl být dokonce Paul McCartney nebo Ed Sheeran. A taky nejznámější country zpěvák, který je pro Taylor taková srdcovka, MC Grow.
1: Tak toho jsme si tady googlili, pro nás v Evropě ne tak úplně známý, ale docela zábavný country zpěvák, proč ne?
0: No, kdo vám bude hrát na svatbě nebo zpívat?
1: No, nám asi Ed Sheeran leda tak z nějakého magneťáku.
0: Zvyše.
1: Dominik Vršanský, náš milý kolega.
0: Ježiš, tak to budete mít skvělý. Já bych řekla, že na normální svatbách prostě zpívá bratranec u kláves. Tady se řeší, jestli náhodou nepřijde hudební historie osobně. Každopádně ale pro velký úspěch. Si Taylor, dáme ještě jednou. The Fate of Ophelia, hezké dobré ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
7: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Jindřichova Hradce na Pelhřimov v Pravíkově probíhá údržba zeleně, dejte pozor. A na trase z Humpolce do Pelhřimova před omezením u Záhoří se tvoří kolony, zdržíte se v obou směrech.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Hezké dobré ráno. Klidně nám pište, už chci soutěžit na 777937777, ale je půl osmá, ranní update s Davidem právě teď.
1: Ranní update.
2: Kriminalita v Česku sice výrazně neroste, policisty ale znepokojuje jiný trend. Přibývá případů spojených s vysokou agresivitou a stále častěji v nich figurují děti a mladiství. Statistiky upozorňují také na takzvané zážitkové násilí, kdy mladí útočí jen proto, aby si něco vyzkoušeli nebo posunuli vlastní hranice. Svrap se letos v Česku šíří více než loni. Hygienici za první pololetí zaznamenali už přes 7100 případů, což je o zhruba 2000 více než ve stejném období minulého roku. Onemocnění způsobuje parazit zvaný zákoška svrabova. Finsko je považováno za nejmetalovější zemi světa. Podle několika mezinárodních žebříčků má nejvíce metalových kapel v přepočtu na obyvatele a metal je tam běžnou součástí kultury. Za Finskem následuje Norsko, Island, Švédsko a Albánie. Nadprůměrně si vedou také Česko a Slovensko.
0: Kdo by to byl řekl, protože tohle je zrovna takový hudební styl neboli žánr, kterému já nikdy moc nepřišla na chuť.
2: No tak to jsme dva. Každopádně jsme se tady koukali na nějaké metalové skupiny a přišli jsme na to, že nehrají jenom tvrdě, ale i docela romanticky.
0: A dokonce jsme našli i pecku, kterou přespívala Maruška Rotrová Láskou níž deštěm, tak my si originál verzi dáme právě teď Black Sabbath.

0: Xabati She's Gone, my to známe od Marušky Rotrový, jako Lásko voníš deštěm. Jo, jo, krásná věc, ale my jdeme soutěžit, protože je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Takže přátelé, kamarádi, já už teď vím, že na telefonu máme posluchačku Sandru. Hezké dobré ráno, Sandro.
2: Hezké dobré ráno, přeji.
0: Odkud voláme?
2: Z Ostravy, z práce.
0: Z Ostravy, momentálně. Z práce. A co pracuješ?
2: Dělám kontrolku filtru.
0: Dobře, tak jsi připravená soutěžit o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Daleko to mít nebudeš, když vyhraješ.
2: Jasně, super.
0: Tak jdeme
2: doufám,
0: na to.
2: Že vyhraju.
0: Jdeme na to?
2: Ano.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Tak Sandro, řekni nám alespoň jeden měsíc, který končí na písmena N.
2: Červen.
0: Výborně. Pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik vteřin má minuta a půl?
2: 90.
0: Skvělé.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká planeta je nejblíž Slunci?
2: Merkur?
0: Ano. Bylo to těžké, ale zvládla si to.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na kanadské vlajce?
2: Červená, bílá.
0: Výborně. A poslední otázka. Může někdy vyjít pátek 13. na pondělí?
2: Nemůže.
0: Výborně, vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava.
2: Ježiš,
0: od Allegro.
2: Děkuju moc.
0: A s kým vyrazíš?
2: S kým vyrazím asi s kamarádkou.
0: S kamarádkou. Allegro určitě znáš, je to nejznámější nákupní platforma v Polsku. Takže
2: super.
0: Si to užiješ, je to partner vlastně naší rychlé pětky. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat.
2: Dobře,
0: a moc
2: dobře,
0: si to užij. A budeme rádi, když nám třeba postneš, pošleš nějakou fotečku.
2: Určitě.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky,
0: takhle jednoduchý to je, přátelé. Co pak pro vás chystáme asi příští týden? Nechte se překvapit, ale rozhodně to budou radosti.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
3: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: 80 let. Holky, ženy, dívky, bikiny v sobotu slaví 80 let. Miniaturní dvoudílné dámské plavky viděl svět poprvé na přehlídce 4. července 1946. No, zajímavé je, že dokonce modelky je odmítali předvádět, dneska ta doba je úplně někde jindá, čím menší, tím lepší asi. Dokonce jejich autor musel ukecat tenkrát striptýzovou tanečnici. A ještě v roce 1957 hlásal americký časopis Mladá dívka, není třeba plýtvat slovy pro takzvané bikiny, protože je nemyslitelné, že by dívka s taktem a vkusem mohla někdy obléci takovou věc. No, tak kdyby existoval stroj času, tak bych jim přála zažít rok 2026, co některé ženy jsou schopné si na ta svá prsička a své vnady vzít. Každopádně potom ale přišla Bridget Bardotová a Bond Girls. Vkus, nevkus, to na sebe natáhli a bylo vymalováno. Takže bikiny, všechno nejlepší a prosím vás, vymyslete někdo i pro nás, co máme trošku ty vnady o něco větší, jo?
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Opatrnost i trpělivost to chce na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Před omezením u Záhoří se tvoří kolony. Štosuje se nám to tady v obou směrech. Můžete nabrat zpoždění kolem 10 minut.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

7 hodin 53 minut, jak posloucháte páteční snídaní šampionů s vámi Lea s Davidem. Hezké dobré ráno. Dneska jsme se tady bavili o tom, že startuje Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Tam oba dva s Davidem jedeme a dokonce letos slaví kulatiny 60. ročník a zároveň 80 let od chvíle, kdy se tahle filmová tradice narodila. Dustin Hoffman dorazil, dostane na zahájení křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie a uvede film Absolvent. A taky dorazí ještě Juliette Binoche nebo Maggie Gyllenhaal, taky Jesse Eisenberg nebo slovenská herečka Magda Vašáriová. Tak kdo se tam chystáte? Užijte si to naplno, i když si stejně myslím, že spoustu lidí bude zajímat spíš než film to, co tam vyvede Ornella, Agáta, anebo v jakém outfitu a šatech přijede Jitka Čvančarová. Teď už Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Hezké dobré ráno.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, Hit Radio, páteční snídaně šampionů. Za chviličku zprávy a taky pro někoho z vás budou další dárečky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisku.cz. Náplně hned.
1: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Na trhu s byty mají kupující větší výběr. Přestože ceny nemovitostí i hypoték rostou, letos může být vhodná doba na pořízení vlastního bydlení. V první polovině roku totiž výrazně přibylo bytů na prodej, hlavně v Praze a Brně. U starších bytů, například v panelových domech, navíc mohou zájemci dosáhnout i na slevu. Prodávajících přibývá a kupující tak získávají silnější vyjednávací pozici. Putin znovu posiluje svou ochranku. Ruský prezident po čtvrté od začátku války na Ukrajině navýšil počet lidí ve federální ochranné službě. Ta má na starosti jeho osobní bezpečnost, ochranu Kremlu i vládních budov. Podle médií krok přichází v době spekulací, že se Putin obává atentátu nebo převratu. Samotná služba má mít desítky tisíc příslušníků. Na cesty do zahraničí pozor, pravidla se změnila. Řidiče mířící na dovolenou čekají v některých evropských zemích nové povinnosti a za jejich porušení hrozí vysoké pokuty. Například ve Francii, Itálii nebo Chorvatsku musí mít reflexní vestu všichni cestující v autě. V Itálii si potom navíc řidiči musí dát pozor na zóny s omezeným vjezdem. Vyplatí se proto ještě před odjezdem zkontrolovat pravidla konkrétní země, aby dovolená nezačala zbytečnou pokutou. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Vysočina se brzy dočká svého vůbec prvního ptačího parku. Ornitologové plánují vyhlásit ptačí park Jihlávka mezi obcemi Jihlávka, Horní Dubenky, Kaliště a Bíkovec. Nové chráněné území nabídne domov vzácným druhům ptáků i dalším živočichům a zároveň pomůže zadržet vodu v krajině. Přispět na výstavbu můžeme i my. Ornitologové vyhlásili veřejnou sbírku. Dnes by na Vysočině mělo po ránu místy ještě slabě pršet, během dne se ale nebe protrhá a provázet nás bude sluníčko. Teploty se zastaví na 21 až 24 stupních.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Čtyři minutky po osmé, hezké dobré páteční ráno s datem 3.7. s vámi Leona, taky David Jošt. Vyhlásíme někoho z vás, kdo dostane voucher v hodnotě 7000 korun na outdoorové vybavení. To jste chtěli, my vám to dáme. Posílali jste nám vaše příběhy, zážitky, vzpomínky z vašich životů. Tak se těším, komu z vás uděláme radost. Do toho spousty skvělých hitů, zajímavých informací. Tak to ráno je nejlepší s námi. The Calling právě teď.
1: Hit Radio Vysočina.

muzikám skvělý song naladit se na to následující prodloužené volno. Pátek, sobota, neděle a pondělí. Já jo. Já nevím jak vy, já už se vidím někde. Posteli, jak budu dlouho spát, protože mám pondělí volno. Po nějakém tom večírku v Karlových Varech. Jo jo, těším se. Hezké dobré ráno. Pokud jedete s partnerem na dovču, tak bacha, na dovolené se totiž nevěrá pse. Hezké dobré ráno. Pokud jedete s partnerem na dovču, tak bacha, na dovolené se totiž

0: takovým způsobem provalila nevěra?
1: Já nikoho takového neznám a ještě zpátky k tomu příběhu, který jsi popisovala, to bylo teda hodně nešťastný, že se stalo na začátku, protože kdyby se to bývalo stalo na konci, tak by to zas takový problém nebyl. Tak dávejte pozor hlavně na začátku, ať pak s tím partnerem nemusíte být celou dovolenou potichu.
0: Je to tak. Teď už J-Lo a taky pes, který nekouše, Pitbull, On The Floor. Jsme Hit Radio, hezké ráno. J-Lo.

0: Niko Santos, Hit Radio, snídaně šampionů, hezké dobré ráno. A my vyrážíme do Havířova. A víte proč? My totiž vyhlašujeme nejlepší městské slavnosti roku 2026 a taky důvod, proč si v září udělat výlet právě do Havířova. Něco takového jste totiž nezažili. Havířovské slavnosti letos proběhnou 4. a 5. září a program je prostě wow, opravdu hodně pestrý, kde si každý najde to svý. V pátek dorazí například Košín, Lucie Bílá, Mike Spirit, nebo taky v sobotu Eurythmics, Rita Ora, Rednex, Kateřina Marie Tichá a spousty dalších hudebních umělců. Takže tohle není festival, tohle jsou, přátelé, městské slavnosti. Takže i cena je lidová. Velký respekt, tleskáme. A jestli existuje místo, kde se může během jednoho víkendu slyšet živě The Riddle nebo superhity Rity Ory, Sweet Dreams, Cat Najo, Get Up to Wait, Cat Najo, určitě všichni znáte, a nebo Nonstop, je to letos Havířov. Všema 10 doporučujeme, protože my tam rozhodně budeme.
1: Hit Radio Vysočina. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Ora Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na ora.jobs.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor, na trase z Jindřichova Hradce na Pelhřimov v Pravíkově probíhá údržba zeleně. A na tahu mezi Humpolcem a Pelhřimovem před omezením u Záhoří se tvoří kolony. Zdržíte se v obou směrech.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Fanoletika každou vteřinou, hezký dobrý den, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce jsou podle amerických médií manželé. Sňatek měli uzavřít ještě před velkou svatební oslavou v New Yorku. Ta má vyvrcholit dnes večer a dorazit by mělo zhruba 1000 hostů. Závislost na mobilu se stává stále větším problémem. Někteří lidé tráví u telefonu i více než 14 hodin denně a kvůli tomu vyhledávají terapii. Odborníci upozorňují, že i když nejde o oficiální diagnózu, lidí, kteří nad mobilem ztrácejí kontrolu, rok od roku přibývá. Počasí v Evropě rozdělí výrazné teplotní rozhraní. Zatímco západ kontinentu znovu zasáhne vlna veder, severovýchod čeká chladnější a deštivější počasí. Česko se ocitne mezi oběma oblastmi a tak nás čeká proměnlivý týden s výkyvem teplot.
0: Já si myslím, že český národ se rozdělí na dvě poloviny. Komu to bude jedno a budou šťastní, že bude chladnější počasí, a ti, co budou ve Varech na festivalu.
2: A ti, co budou do Varu. Já jsem schválně koukal na předpověď v Karlových Varech od soboty až do úterý zataženo s deštěm, takže pokud se chystáte na festival, tak přibalte pláštěnku.
0: A možná i nějaký ten deštník. Cats in the Cradle, Ugly Kid Joe právě teď, potom Kamrat. To je skvělá muzika, hezké ráno.

0: 8 hodin 36 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio, Kamrad Be Mine, přejeme vám pohodový letní pátek, dobrou náladu a hlavně, ať vám dnešek hraje přesně podle vašich představ. My jedeme dál, do brdečka. Česko má totiž krále čokoládových zlodějů a tentokrát, prosím vás, já to nejsem, protože kdo mě velmi dobře zná, tak ví, že já jsem taková čokožroutka, jo? Ženská, elegantně vyplněná, prostě miluju sladký. Ale jeden chlapík na Brněnsku dokázal v trenkách pronést ze supermarketu čokoládu za 15 000 korun. Neuvěřitelné, nevím, co to bylo za čokošku za 15 000, ale detaily o zákoutích a kapsičkách radši asi nechceme znát, ne, kde byla schovaná. Blbé pro něj je, že ho u toho plnění spodního prádla natočili kamery a čokoláda mu byla zabavena. Tak co, zase aspoň nestloustne, ne? Tak hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.

0: Páteční snídaně šampionů s vámi, Lea, hezký dobrý den. Shakira dozněla, ale my teď tady máme terapii venkem, jdeme soutěžit. Vy jste nám psali, naše Hit Radio a Mega e-shop, nabízející outdoorové vybavení for camping, vyhlásili společně a naordinovali vám takzvanou terapii venkem. My jsme po vás celý týden chtěli, abyste nám psali vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodívali ven a hlavně na téma váš nejlepší výlet, bacha, v tom nejhorším počasí. Těch příběhů nám přišlo strašně moc. Děkujeme za tu vaši aktivitu. No a někoho z vás samozřejmě musíme vybrat právě teď a hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun právě na zmiňovaném e-shopu For Camping. Tak já jsem vylosovala posluchačku se jménem Veronika ze Soběslavy, která nám napsala: k tomu, aby vás vypeklo počasí, netřeba podnikat vysokohorskou túru. Stačí si vyrazit na procházku za město. Před první průtrží jsem si stačila najít přístřešek a schovat se, ale po dešti vylezlo slunko, modrá obloha a duha. Pokračovala jsem tedy v cestě a co čert nechtěl, ta průtrž se během chvíle vrátila zpět a to už jsem se schovat nestihla. A já si myslím, že zbytek by nám mohla dopovídat Veronika, kterou máme na telefonu. Verunko?
1: Dobrý den.
0: Verunko, dobré ráno. Skončila jsem u toho, jak jsi vlastně promokla, že jsi vypadala, jako by si vylezla oblečená z rybníka. Jak ten příběh pokračuje?
1: Přesně tak, takže kapala ze mě strašně voda, v botách jsem měla rybník, plíchalo mi z bot.
0: Ano.
1: A auto jsem si zaparkovala v Soběslavi na náměstí. Mm-hmm. Bylo mi líto, aby jsem si takhle strašně mokrá sedla do auta a zmáchala jsem si sedačky. Bylo to ve všední den odpoledne, docela jako lidi byli na náměstí, ale nenapadlo mě nic lepšího, než se tam teda vyslíknout do spodního práza na tom náměstí.
0: Ano.
1: Docela na mě lidi koukali, pak jsem si do toho auta sedla a ještě mě bylo blbý jako mít na sobě to spodní prádlo mokré, takže v autě jsem vyslíkala i to a už jsem tam byla teda komplet nahatá, tím, že jedu domů. A celou cestu jsem se modlila, aby mě teda nikdo nezastavil a nemusela se někde z toho auta vystupovat, nebo mě nezastavili policajti. Naštěstí mě nikdo nezastavil a dojela jsem teda až domů a tam jsem jenom přeběhla jako ke dveřím teda úplně nahatá a pak už to bylo dobrý.
0: Takže ty jsi si chtěla zahrát na takový disco příběh, jak on běhal vlastně nahatý po náměstí v Plzni.
1: Přesně mě to napadlo, když jsem to psala včera.
0: A nevřít non-stop. Děkujeme za tvůj příběh, protože Verunko, seš to ty, kdo dostává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktu značky Saleva na forcamping.cz. Máš radost?
1: Paráda, mám obrovskou radost.
0: Tak gratulace veliká, vydrž mi na telefonu, ať taky víme, kam to poslat, nebo si to nechám a odjedu s tím někam pryč. Každopádně díky za tvůj příběh, měj se krásně, ahoj. No a přátelé, kamarádi, my vám děkujeme všem, protože těch příběhů je tady opravdu spousty. A nebojte, my pro vás zase něco vymyslíme. Hezké ráno.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Ráno jsme spolu přežili, za pár minutek už tady bude páteční dopoledne, prodloužený víkend před námi, tak si ho užijte naplno. Dneska jsme taky zmiňovali, že startuje Mezinárodní filmový festival 60. ročník v Karlových Varech, kam já se taky chystám na 3 dny, jsem zvědavá, jak to zvládnu, jak se říká šarivary. Každopádně užívejte toho volna naplno, dělejte to, co máte rádi, hoďte práci za hlavu a jenom si užívejte. Počasí má být takovýto příjemnější. Žádná horka, tropy a tak podobně. A samozřejmě zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Byla s vámi Lea Děndějši, budu se těšit na vás zítra, tak jak jste zvyklí ráno, pak zase si odjedu do Varu. A příští týden, celý týden, budeme spolu ve snídaní šampionů. Teď už ode mě poslední song pro vás. There is a party. DJ Bobo. Nesmrtelná 90. léta. A pokud chcete slyšet těchto hitovek více, tak poslouchejte naše Hit Rádio 90. Mějte se krásně a ahoj.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor, se dejte stále na trase Zumpolce do Pelhřimova před omezením u Záhoří, tvoří staré kolony, tak počítejte se zdržením a pokud cestujete po D1, tak 77. kilometr u Hořic ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdnou dodávku na Krajnici a na kilometru 76 u Koberovic ve směru na Prahu stojí v pravém pruhu nepojízdná dodávka, tak počítejte s omezením i tady. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 30.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava, vlny, tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Podle předkladatelů má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování ale dnes asi nedojde. Očekává se delší debata. Novele se navíc sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Už dnes začíná největší kinematografická událost roku. Karlovy Vary zahajují jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je více než 130 filmů a návštěva mnoha slavných osobností. Jaké se tam objeví, řekne mluvčí akce Uljana Donátová.
2: Těšit se můžeme třeba na herce Harveyho Keitla, kameramana Roberta Richardsona, herce Jeffreyho Wrighta. Dále se objeví například producentka a režisérka a herečka Kara Sedgwicková, herec Kevin Bacon a legendární herec, dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman.
1: Den na slavnostním zahájení převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Měl to být konec levných zásilek z Číny, tomu si už ale našlo cestu. U části nabídek se objevuje informace, že zboží bude odesláno z evropského skladu. Neznamená to, že je evropské, znamená to, že už leží v Evropské unii. Tím povinnost platit poplatek 3 eura odpadá, píšou to Novinky.cz.
0: Fotbalový servis.
1: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pirenejského derby se Španělskem. Zápas se odehraje v pondělí. Chorvaté neobhájí třetí příčku z minulého šampionátu v Kataru a nenavážou ani na stříbro z mistrovství světa 2018. Portugalci si zahrají osmifinále po třetí za sebou. Jejich maximem je bronz z roku 1966.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: No a jak to bude vypadat na obloze? Bude polojasno, jen chvílemi oblačno, srážky už neočekáváme, večer potom další ubývání oblačnosti, teploty od 21 do 24, na Třebíčku lokálně kolem 25 stupňů Celsia.
0: Hit Rádio Vysočina.
4: Je krátce po 9. hodině, pátek 3. července, Milan Březniček za celé Hit Rádio Vysočina přeje fajn poslechnout a za chvíli se ohlédneme za prvním dnem Vysočina.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Rádio Vysočina.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
1: Ano, je to tak. Včera odstartoval největší multižánrový festival na Vysočině Farel Letňovky na Vyhlavě a musím říct, že paráda. Na pěti stagech se střídá jeden vystupující za druhým, že kolikrát ani nevíte, koho si vybrat. K tomu spousta jídla, pití, známých, které jste dlouho neviděli, nebo potkáte vždycky na tomhle super festiáku, kde máme i my svou stage, Itálie Vysočina, kde najdete i náš promo tým a hostesky, které umí zabavit nejenom dospěláky, ale i děti, kterých je na festiáku taky spousta. No a co nechybí, ani letos je naše mobilní studio Itálie Vysočina, kam si s kolegyní Markétou Zušťákovou zveme zajímavé hosty. No a včera to byly třeba pánové z Divokýho byla, Vašek Bláha a Roman Procházka. Takhle jsme je vyspovídali.
2: Kdybyste, chlapi, měli poslat jednoho člena vaší kapely do nějaký reality show, do jaký by to bylo a koho a proč?
3: Nikoho, mám je všechny rád, tak proto bych to nikdy pro ně neudělal.
4: Já bych to udělal, já jsem dokonce před lety dostal nabídku do Stardance.
5: Tak?
4: Ale musel jsem, jelikož vím, jsem soudnej. Tak normálně jsem to musel odmítnout, ale poslal bych tam za náš Štěpána našeho, protože to je výborný tanečník a ten mě tam úplně rozsekal všechny.
5: Nechodil jsi do tanečník?
4: No, když byli tanečník, jak jsme chodili za taneční na pivo, musím se přiznat opravdu.
2: Kdyby vaše kapela nebyla kapela, ale byla hospoda, co byste měli napsáno na výčepu?
4: Pro bohatství zavřeno.
1: Hele, kdo je největší festivalový turista? Když přijdete na festiák, je něco, co si neodpustíte, že jdete ke stánku a musíte si to dát, že prostě to milujete?
3: Pivo. Já mám rád, když jezdíme na festivaly dřív, což je občas těžký se domluvit, ale když se tak stane, tak si projít ten festiák, kouknout, co tady mají a tak, a hlavně koukat na kapely, který člověk ještě nezná.
2: Kdo z vás je největší divoký byl?
3: Asi.
4: On?
3: No, to ne.
4: Ty řekni já a je to ne.
3: No, Vašek, okay,
4: je to.
1: Hele, kdyby divoký byl film, byl by to akčňák, romantická komedie nebo dokument, nebo horor?
3: To vy máte super otázky. Já bych to namíchal všechno dohromady.
4: Byl by ze života, asi komedie.
3: Takže občas je horor.
1: No, musím říct, že je moc příjemný rozhovor, pak ještě super koncert, který, kdo tam včera byl, tak si užil pořádný kotel lidí, kteří zpívali, tancovali, prostě paráda, tak se těšíme na dnešní pokračování.
0: Na Vysočina Fest z Itálie Vysočina. Vysočina Fest.

0: Dopolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina, Sean Paul a Dua Lipa. Už příští hodinu si dáme rozhovor s pány Krhutem a Kozubem, kteří včera vystoupili také na Vysočina Festu. Musím říct, že rozhovor s nima byl pořádná jízda, že jsme se s Market pomalu ani nedostali ke slovu. Každopádně stačí sledovat naše sociální sítě a nic vám neuteče. Z muziky za chvíli Carly Rae Jepsen. Nebo budou třeba Coldplay a celá řada dalších hitů. Hrajeme jenom hity, které máte rádi a které si takhle v pátek 3. července užíváte společně s námi. Fajn poslech.
1: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

prodlouženým víkendem přeje zítra Rádio Vysočina Milan, tak venku polojasno, teploty dneska budou šplhat až k 25 stupňům, tak jestli máte pocit, že se někam ztrácí pracovní nálada, není se čemu divit, protože ty 3 dny volna prostě umí udělat své, tak abychom do nich vstoupili s pořádnou dávkou pozitivní energie, nabídnu v tuhletu chvíli song, který v roce 1996 dobil hit parády skoro po celé Evropě a dodnes ho poznáte po prvních tónech. Navíc je to taková pozvánka na naše srdcovky, které i dnes tradičně startují úderem 12. hodiny, tak si je nenechte ujít, protože i na vaši srdcovku dojde, i vy můžete zazpomínat nebo někomu udělat radost. Tak já doufám, že v tuhletu chvíli udělám radost touhletou partičkou. No mercy, where do you go?

0: Před 3:45 ve vysílání na Hit Rádiu Vysočina Coldplay. Možná jste si dneska vzali v práci volno a už si jedete užívat ten prodloužený víkend, protože v pondělí se do práce nejde, a to díky státnímu svátku. Jen si říkám, škoda, že ten první vyšel na neděli. Kdyby bylo volno pondělí, úterý, to by bylo lepší, ale ono je potřeba se radovat i z maličkostí, takže díky moc za to pondělní volno. Jenom pozor, pokud si ho už jedete užívat, ať se na cestě moc nevytočíte v nějaké koloně. Zdržení je teď na trase mezi Humpolcem a Polařimovem u Záhoří. Je tady omezení a zdržení v obou směrech, tak přijeme pevné nervy, kdyby cokoliv. Připomínám, že info můžete posílat hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. No a abyste se hezky vyklidnili, aby to všechno bylo tak jakoby na pohodu, za chvíli tady bude jeden pohodář Adam Ďurica. A jeho mandolína. Také Imagine Dragons, a to zdaleka není vše, co stíháme do 10. dopoledne. Tak si to užijte, hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor, se stále dejte na trase Zumpolce do Pelhřimova před omezením u Záhoří, tvoří staré kolony, tak počítejte se zdržením v obou směrech. Jiné komplikace hlášené nemáme, přesto kdybyste o někom nebo o něčem viděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senioritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Českou republiku. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Na mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který začíná právě dnes, včera přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Svrap se vrací na scénu. Kde se nejsnáze přenáší, řekne mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
9: Svrap se snadněji šíří v místech, kde žije více lidí pohromadě. Typicky na ubytovnách, sociálních zařízeních nebo v ústavech dlouhodobé péče. Běžné cestování v MHD, jako je držení se madel či pouhé usazení se na sedadlo, představuje pro nákazu jen minimální riziko.
8: Jako prevence slouží důsledná osobní hygiena, například používání výhradně vlastního ručníku, ložního prádla i oblečení. No a Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková postoupili do třetího kola tenisového Wimbledonu. Neuspěli naopak Jakub Menšík a Karolína Plíšková. 24-letý Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu po třech letech. V dalším kole se utká se Španělem Munarem.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetu hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: No a jak to bude vypadat na obloze? Během dne polojasno, jen chvíli oblačno, srážky už neočekáváme během dnešního dne, navíc večer bude oblačnost ještě ubývat, teploty od 21 až do 25 stupňů Celsia. Paráda!
6: Hit Radio Vysočina.
0: Je krátce po 10. hodině, Milan Březníček stále za celé Hit Radio Vysočina přeje fajn poslech, pokud si užíváte práci nebo na dovolené, volume doprava, tady je Ed Sheeran. Hit Radio.

0: A takhle to vypadalo.
1: Ale jak se vám hrálo tady?
2: My jsme zvyklí na takové komornější prostředí, ale myslím si, že jsme to zvládli. No, my si rádi děláme humor, dneska jsme k tomu nebyli moc spuštěni už proto, že jsme dostali hodinku a čtvrt, což jako jsme za to vděční, ale normálně naše koncerty trvají třeba 2 hodiny 20, jo.
1: Takže chcete říct, že to prokládáte jakoby humorem, vtipkama, takže kolik třeba, kdybychom to dali na procenta, kolik je hudby a kolik vtipku?
2: To mě nikdy nenapadlo, ale troufal bych si říct, že to tak jako je 30% fóru a 60% hudba, ale pozor.
3: Ale chybí ti 10% ještě.
2: Ale chybí mi 10% a těch 10%
3: dávám
2: jako otázku, co si myslíte, že v těch 10% děláme?
0: Kdyby vaše duo bylo olympijská disciplína, v jakém sportu byste získali zlato?
3: Já myslím, že tam paraplavání.
2: Já si myslím, že bych hrál gorotky a závodně karling.
1: Ale kdyby se o vás dvou natočil film, kdo by koho hrál? Ne, kdo by koho hrál?
2: Ho, on by hrál mě.
3: To by bylo boží. To by bylo dobré. To by se mi líbilo.
2: Ale jo, pojďme to udělat.
3: Ale já bych měl mnohem menší jakoby práci s přípravou, protože já bych si prostě oholil za tím, co Jirka by musel jezdit do Turecka na Ofinu.
2: Tak, přesně tak. A on už teďka vypadá starý jako já, ale jak já můžu omládnout.
0: Hele, mě by zajímalo, co si většinou tak jakoby odnášíte z koncertu, co na vás lítá z publika?
3: Jo, co lítá z publika?
0: Aha.
3: Málo kdy něco lítá z publika, protože ta naše hudba je opravdu taková jako do kulturních jako domů, jako, nebo do nějakých třeba větších amfiteátrů, jako, jo, uzavřených, takže tam většinou lidi sedí a poslouchají opravdu tu hudbu. Ale občas se stalo, mám dokonce dojem, že u párka nějaká podprda se stala.
2: Letělo, no, ale my máme tu věkovku jako tak, že třeba někdy letí zuby, no, tak
3: zuby, příčesky a tak.
0: Selfie s faninkou nebo podpis na 3 tečky?
2: Já rád podpisuju podvýšek.
3: Podpisujeme hodně různých míst na těle, to je pravda, to už jsme zažili spoustu, takže já řeknu selfie s faninkou.
2: A já jsem jednou podepisoval, říkám a tlačím a ona to necítila, to byla protéza, takže já jsem se tomu.
1: Hele, držet scénář nebo improvizace?
2: Tak máme nějaký bodový scénář, máme písně, ale během toho, co se stane, opravdu nikdo z nás vůbec neví, jo. Kolikrát se sami sebe překvapíme nějakým fórem, no je to super. Takže
3: těžko odpovědět na tohle, protože záleží jak v čem, tak v muzice radši pevný scénář.
0: No. Pozdní příchod nebo brzký vstávání?
3: Brzké vstávání.
2: Já s tím nemám problém. Já mám rád jako přesný příchod a nemám problém stát brzy a ty vstáváš třeba i ve 3 ráno.
3: Klidně.
2: No, jo, ale zase nikam nejde. On vstane.
3: Já mám problém, jenom. No.
2: On mi třeba zavolá, já jsem stál a já mu říkám, tak jo, tak pojďme zase spát. No.
1: Kdo je ukecanější, Krhut nebo Kozub?
2: Já si myslím, že jsem ukecanější, to je pravda. Štěpán je trochu introvertnější a já jsem ukecanější.
4: Ano, takhle vtipní byli pánové Krhut a Kozub. Chystáme na naše sociální sítě i video, tak stačí sledovat a nepřijdete o nic důležitého, co se přihodilo na letošním Vysočina Festu. Tak i dnes se s Market na vás budeme těšit.
5: Na Vysočina Fest zítra je Vysočina. Vysočina Fest.

0: co se děje na Vysočině.
1: Druhým dnem dnes pokračuje Fareál Letňuky na Vyhlavě, největší multižánrový festival Vysočina Fest. Dneska se můžete těšit například na Anuka, kapely Miraj, Luci, budou i Ben Kristoval, Rohony nebo třeba Rebit. Brány areálu se dnes otvírají úderem o 15. hodiny. Co letošní prázdniny odstartovat dnes na Summerfestu ve Spařicích? Právě tady vás čeká už pátý ročník oblíbené letní akce. Těšit se můžete na kapelu White, letní atmosféru, pláž, osvěžující drinky, občerstvení i zábavu s přáteli až dlouho, dlouho do noci. No a ještě jeden tip tady mám na dnešek, to vás zvu na letní koncert do lesa v Koutech. Od 19 hodin vás čekají Senioritas Stringers, profesionální dámský smyčcový soubor, který zahraje klasiku i filmové a moderní melodie. Příjemnou zábavu, skvěle se bavte a připomínám, že další akce najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
9: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
8: To je Nahoru Resort Monínec.
9: Dětský program.
8: Letní kino.
9: Nová bobová dráha.
8: A hvězdné čtvrtky.
9: O prázdninách vystoupí
8: Petr Kolář,
9: Jakub Macholda,
8: Hypochondr
9: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
8: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Eva Farná a také Miraj na Hit Rádiu Vysočina, 10:35, když už jsem zmiňoval Miraje, tak Miraj dneska bude součástí druhého dne Vysočina Festu, 10:15, tak ho můžete vidět naživo a moc rádi ho s Market Zušťákovou budeme zpovídat i v našem studiu Hit Rádia Vysočina. Prodloužený víkend je před námi, v pondělí se do práce nemusí, protože je státní svátek, tak pokud si říkáte, jestli tohleto počasí bude lákat k nějakému výletování, myslím si, že budeme maximálně spokojení, protože nás nečekají žádné horka, žádné tropické počasí, bude tak jakoby příjemně, skoro jasno, polojasno, nějaká ta přeháňka se může objevit až v neděli a teploty v noci budou klesat z 13 k 10, takže po ránu možná někomu bude trošku zima, ale ty denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia, podobný výhled je i na začátku příštího pracovního týdne, v pondělí, kdy do práce se nepůjde, tak tam jsou teploty také kolem 24 stupňů, tam už se nějaká oblačnost a bouřka a přehánka může objevit, tak naplánujte, neseďte doma, protože by to byla velká škoda. Offspring.

0: záležitost do pátečního dopoledne Clean Bandit and Mary, 10. hodina, 42. minuta, tak moc pohodové to není v tuhle chvíli na silnicích. Konkrétně na trase Havlíčkův Broty hlava za obcí Štoky zasahují záchranné složky u nehody dvou kamionů. V obou směrech tam počítejte s kolonami, tak pokud do nich dojíždíte, dojíždějte opatrně, a kdybyste měli jakékoliv vy dopravní informace, připomínám, že je můžete posílat hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Aby to dobře jelo, aby to dobře cestovalo, pracovalo, prostě abychom si ten pátek za ten 3. července užívali na pohodu. Za chvíli tady bude Bruno Mars. Vešli Arms a to zdaleka není vše, co stíháme do 11. dopolední, kde pro vás budeme mít další dopolední zprávy a mrkneme i na silnice, jak to jede. Tak kompletní přehled, hrajeme jenom hity, které máte rádi.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
4: Semifinále s Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
5: Under Armour makes you better.
4: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
8: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: 11. hodina se pomalu přiblížila, míříme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, stále pozor, komplikace jsou na trase Havličku v Broty Hlava za obcí Štoky, zasahují tady záchranné složky u nehody dvou kamionů, v obou směrech tam počítejte s kolonami a komplikace jsou i na trase z Humpolce do Peleřimova před omezením u Záhoří, i tady se tvoří kolony, tak počítejte se zdržením. Kdybyste měli vy jakékoliv dopravní informace, posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
4: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počasí v Evropě bude v příštích dnech určovat výrazné teplotní rozhraní. Na západě se znovu rozšíří vlna veder, zatímco severovýchod zasáhne chladnější a deštivější počasí. Česko bude ležet na pomezí obou oblastí a čeká ho proto proměnlivý týden s nejistým vývojem. Od července se mění pravidla pro peněžitou pomoc v mateřství. Více říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
10: Platí to v případě, že z důvodu předchozího porodu pobírala peněžitou pomoc v mateřství a před nástupem na ní byla v posledních 4 letech účastna nemocenského pojištění alespoň 540 kalendářních dní.
9: Nová mateřská se vezme z té stejné částky jako minule, jen se přepočítá podle aktuálních pravidel. Muž a 5 dětí, které v úterý na letním táboře na Jindřichohradecku zasáhl blesk, už opustili nemocnice, všichni jsou v pořádku. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. No a ve Wimbledonu budou dnes bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: No a jdeme se podívat na počasí, dneska polojasno, srážky neočekáváme, teploty od 21 do 25 stupňů, zítra v sobotu skoro jasno, polojasno, teploty v noci klesnou z 13 k 10, zítřejší maxima 22, 25, v neděli už má být oblačno, zataženo, místy se objeví přeháňka nebo bouřka a teploty do 24.
7: Hit Radio Vysočina.
1: Další dopolední zprávy za námi, Milan Řezniček i nadále přeje pohodový poslech, je tu pátek 3. července a za chvíli vyrazíme společně na cesty.

pojď zpívat, tančit nahlas se smát, pojď zářit celým světem,

11 hodin, k tomu 11 minut, kapela Kryšťov hned teď, muzika, která před tím prodlouženým víkendem 100% nabíjí, tak stále hezké dopoledne, přeje od mikrofonu z Vysočiny Milan. Schválně chodíte rádi do přírody? Je to pro vás takový jistý způsob relaxace a odpočinku? No tak pak tam možná budete chodit tady u nás na Vysočině ještě častěji, protože mezi Jihlávkou a Bíkovcem vzniká první ptačí park na Vysočině. Nové chráněné území nabídne domov vzácným druhům ptáků i dalším živočichům a zároveň prý pomůže zadržet vodu v krajině, tak budeme držet pěsti, aby se všechno podařilo, protože co si budeme povídat s tou vodou, je to rok od roku horší. Tak jestli do přírody nebo k vodě míříte v tuhle tu chvíli, krátce před polendem, buďte na svých cestách opatrní, protože stále máme komplikace na trase Havíčků Broty Hlava za obcí Štoky, zasahují tady záchranné složky u nehody dvou kamionů, protože stále máme komplikace na trase Havíčků Broty Hlava za obcí Štoky, zasahují tady záchranné složky u nehody dvou

0: oficiálně první červencový prázdný víkend je před námi a přát mu bude počasí, tak co si zítra přivstat, udělat si sebou nějakou svačinu a vyrazit na výlet. Ať už vyrazíte autem, autobusem nebo vlakem, zvu vás společně s Vysočina Turism do Třebíče na Svatoprokopskou pouť, ta oživí zámecké příkopy i nádvoří pestrým programem pro celou rodinu. Těšit se můžete na řemeslné trhy, kejklířská vystoupení, kostýmované prohlídky baziliky i dobové atrakce pro děti. Na zámeckém nádvoří zase nahlédnete pod ruce šikovným řemeslníkům a malé i velké návštěvníky rozveselí dřevěné herní dílny či kejklířský workshop. Více informací i další zajímavé tipy nejen na letošní prázdniny najdete na webu vysočina.eu, tak já přeji krásné cestování po té naší krásné Vysočině.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

vyrazili od dnešního oběda a těšíte se, tak aby vám to těšení se nebo možná už pochutnávání se na obědě utíkalo, dáme si českou rockovou kapelu, ve které svého času působil i Dan Bárta. Ano, ten v 90. s Alicí naspíval celou řadu hitů. My si dáme jeden z nich, jmenuje se Ani náhodou a je takovou pozvánkou na dnešní 18. hodinu na Hit Rádiu Vysočina, kdy startuje Hit Rádio Klasik, což je takový výlet do 80. 90. let minulého století i milénia. Tak hezky pohromadě na jednom místě. Tak volume doprava a užijte si další skvělou muziku na Hit Rádiu Vysočina právě teď.

0: Lady Gaga, Abracadabra, na Vysočině 11. hodina, 41. minuta, no tak kežby takovýmhle nějakým kouzlem šlo vzít to, co se dneska samozřejmě přihodilo nedaleko Štok. Na silnici 38 u obce Štoky na Havičkobrsku dneska dopoledne havarovala dvě nákladní auta, po nehodě začala hořet, oba řidiči bohužel na místě zemřeli. Silnice je aktuálně neprůjezdná, policie auta odklání u Havičkova Brodu u kruhového objezdu a ve směru od Jihlavy u kruhového objezdu u Stříteže. Uzavírka potrvá několik hodin, policie dodržuje nebo doporučuje na cestu mezi Jihlavou a Havičkovým Brodem zvolit proto jinou trasu. Tak ať už dneska pojedete, kam pojedete na ten prodloužený víkend, jezděte prosím opatrně, buďte na sebe opatrní a kdybyste měli jakékoliv dopravní informace, připomínám, že je můžete posílat hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Páteční dopoledne uteklo jako mávnutím kouzelného proutku, Milan se pro dnešek loučí, těšíme se s Markét Zušťákovou dneska opět zase odpoledne na Vysočina Festu a za mikrofonem se budu těšit příští den v pátek dopoledne. Mějte se, ahoj.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senorita Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na hlavním tahu mezi Humpolcem a Pelhřimovem před omezením u Záhoří, se nám tvoří kolony. Štosuje se nám to tady v obou směrech, chce to opatrnost i trpělivost. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Největší důvěru Čechů mají hasiči, následují policisté, Česká národní banka a armáda. Naopak za nejméně důvěryhodné mají lidé členy vlády, kterým důvěřuje třetina veřejnosti. Mírně lépe je na tom pak Senát, sněmovna a Evropská unie. Do soutěže na poskytovatele dopravy na železniční lince R10 Praha Hradec Králové Trutnov přišly dvě nabídky. Lhůta pro podání vypršela dnes dopoledne v 10 hodin. Ministerstvo dopravy nabídky vyhodnotí a vybere dopravce, který bude na lince jezdit 6 let s možností prodloužení o další 2 roky. Na lince by měl začít jezdit od prosince 2028. Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Zahajovacím snímkem je argentinsko-španělský dokument Zápas století. Pokračuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Což je dokumentární film o pravděpodobně nejslavnějším fotbalovém zápasu všech dob, který se uskutečnil přesně před 40 lety v Mexico City mezi Anglií a Argentinou. Tento zápas vstoupil do historie nejen bájnou boží rukou Diega Maradony, ale i tím, že se jednalo o mnohem víc než jen fotbalové utkání. Ty týmy řešily navzájem problémy týkající se například boje o Falklandy.
2: Večer na slavnostním zahájení převezme pak křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie americký oscarový herec Dustin Hoffman. A teď ještě pohled k nám.
4: První ptačí park na Vysočině se chystá vyhlásit česká společnost ornitologická. Má vzniknout u obce Jihlávka v nivě Hamerského potoka, kde jsou rašeliniště, podmáčené louky a mokřady. Na výkup více než 6 hektarů pozemků, které budou tvořit základ nového parku, vybrala společnost 2,5 milionu ve veřejné sbírce.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Odpoledne si na Vysočině budeme užívat slunce, pršet by nemělo. Nejvyšší teploty se dnes dostanou na 21 až 24 stupňů, na Třebíčsku až na 25.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No jasně, ty páteční srdcovky přesně k pravému poledni, teď jsou 3 minutky po 12. Zdraví vás Kuba Urban z Hit Rádia, no a co mám pro vás dneska? Zase písně, na které si dost možná pamatujete, že jste jako kdysi dávno slyšeli, jo? Ale vždycky znamenají jako něco víc. Máte je zapsané v srdci, milujete je, ale často je úplně neslýcháte, protože těch písniček, které jsme za život vlastně jako naposlouchali, těch je hrozný množství. Tak my si některý připomeneme právě dneska, to znamená, že si dáme Garbage, budeme hrát taky skvělý duet, miluju to, Kenny Rogers, Dolly Parton, dáme si example, ale ze všeho nejdřív začneme se skupinou Westlife. Já předpokládám, že je znáte, jo? Season in the Sun, to je původně šanzónový příběh a potom velký hit, na konci 90. let i balada. Tak tohle jsou srdcovky Hit Radio a přeju vám hezké páteční poledne.

0: Tohle je jedna z těch srdcovek, které pro vás máme dneska v pátek na Hitradiu, se kterými jsme to vlastně dneska začali. Seasons in the Sun, tahle verze od Westlife, ale já věřím, že je to natolik silná píseň, že si vzpomenete, že kdysi dávno, no jasně, to už jsem slyšel, prostě těch verzí písně Seasons in the Sun je víc než dost.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Skoro bych řekl, že ta nejznámější je ze 60. let a naspívalý Terry Jacks, nicméně vlastně ten originál písně sahá jako ještě hluboko, hluboko dál. Myslím si, že to byl konec 50. Ale tohle byly Westlife hned na úvod. Tak přátelé, kamarádi, k pátečnímu obědu pro vás máme velké hity, na které si určitě rádi zavzpomínáte. No a před námi je návrat do roku 1996. No, to byste si řekli, to je ještě dobrý, 96, to je v pohodě. Horší je, když vám řeknu, že už je to 30 let, teda to už jako působí trošku jinak, jo. V roce 96 totiž byla na výsluní kapela Garbage, jo. A oni byli přesně ten typ kapely, která jako uměla spojit trochu alternativy do toho pop a taky takovou lehkou provokaci, vlastně celkově do něčeho, co znělo velmi sebevědomě, možná až trošku nebezpečně. A vy, kteří jste v 90. letech jako prahli po pořádné kytarové poprokové muzice, tak určitě Garbage znáte. Jejich single Stupid Girl hrajeme právě teď a za pár minut nás čeká jeden jako fenomenální duet, který se nedávno objevil v jedné Netflixové sérii a díky tomu se znovu vyšvihl do žebříčku. Bude Islands in the Stream.

0: kterou jsme zaspomínali v srdcovkách Hit Radia. Mimochodem, tahle píseň se, no není to tak dávno, tuším rok, možná rok a půl, vrátila do světových žebříčků, do streamování, protože v závěrečné scéně byla použita v takové minisérii Netflixu o Davidu Beckhamovi. A vlastně manželé Beckhamovi, David a Victoria, na tuhle píseň v závěrečné scéně tančí. A je to jako velmi rozkošný, hezký a díky tomu si to spousta lidí opět připomněla. Islands in the Stream.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Prostě jako fenomenální duet Kenny Rogers a Dolly Parton a jedna z těch srdcovek, kterou mám dneska v pátek, vybíráme u nás na Hit Rádiu. Tak co? Vzpomněli jste si na nějakou situaci? Vzpomněli jste si na tuhle písničku, že jste ji kdysi dávno někdy slyšeli, pak jste na ní dlouho zapomněli? Přesně o tom jsou srdcovky. O vašich vzpomínkách, o emocích a nebojte se o ně podělit. 777937777, to je prostor, kam můžete psát svoje zprávy, WhatsApp, SMS a ještě lépe nahrávat hlasovky. A možná taky přemýšlet o tom, která je ta vaše srdcovka, jo? Teďkon společně skočíme do roku 2010. Na řadu přijde skladba, která má v sobě přesně ten typ energie, který jako vás trošku donutí zvednout hlasitost, možná částečně narovnat záda a poskočit si. Jsou to totiž Example a možná vzpomínáte na jejich velký hit Kickstarts. A za pár minutek nás čeká další skvělá věc, taková sladká harmonie. Ono se to tak vlastně jmenuje. Sweet Harmony a budou Beloved. Poslouchá

when shit's all done.

0: Tohle je tak krásná písnička, já s ní teda mám spojeno hodně zážitků. A dokonce si pamatuju, že tohle snad bylo jedno z mých prvních CDček vůbec. Jsem byl hodně kazetový typ, kde se vlastně objevila tahle píseň Sweet Harmony, Beloved. A nádherná tečka za dnešními srdcovkami. A potvrzujete to i vy, protože chodí zprávy. Terka z Plzně napsala, no vy hrajete, to je nádhera. My tě zdravíme, Terry. Ano, ano, ano. Teď to můžete ovšem ovlivnit i vy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Protože poslední bonusová srdcovka je vždycky podle vás, přátelé. Takže jestli takhle při pátku 3. července máte chuť, třeba jsem vám evokoval nějakou píseň, jak vám vyvstanuly ty myšlenky a ty vzpomínky, emoce a tak dál. Možná, že máte nějakou písničku, kterou jste dlouho neslyšeli, se kterou máte spojenou nějakou událost. Klidně se o to podělte 777-937-777. Vemte nejenom odvahu do hrsti, ale spíš vemte telefon a napište mi nějakou zprávu nebo nahrajte hlasovku a já vám vaši srdcovku pro dnešní den určitě velmi rád zahraju a bude to už za pár minutek. Takže 777-937-777. Ať zakončíme tenhle týden nějakou vaší pěknou srdcovkou.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren a Ordinary právě teď na Hitrádiu. No a přátelé, poslední tečka za srdcovkami.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Nesmí chybět, vy jste ji obstarali a děkuju moc všem za zprávy, protože už jenom to, že jste si našli chvilku. Vyťukali jste celou tu zprávu a poslali jste ji na 777-937-777. To samozřejmě vděčí, za to vděčím vám a hlavně svědčí to o tom, že nás dobře posloucháte, jo. Ale mám tady o to Feru jednu jako nádhernou zprávu, jo. Já mám takové nádherné vzpomínky na písničku, která se jmenuje 74-75. Neuvěřitelně krásný ploužák a pro mě vlastně úplně první ploužák v mým životě. Tak kdyby to šlo pustit, tak bych z toho, nebo bych z něj měl obrovskou radost, protože od prvního ploužáku uteklo 31 let, takže byl by to vlastně úplně návrat do dětství, jo? Tak jo. Já totiž vím, jak se ta písnička jmenuje. 74-75 je naprosto správně. Jsou to Connells. A hrajeme právě teď. Závěr týdne a srdcovky Hitrádia přesně podle vás. Tohle je ta správná tečka.

0: Rádio s vámi pátek a lekce před 1:45. Nicméně, po 2 hodině, to znamená po 14. tady na Hit Rádiu otevřeme jedno opravdu zajímavé dovolenkové téma. Sám jsem tomu nevěřil, ale představte si, že víc jak 70% lidí si někdy zabalilo na dovolenou zbytečně moc věcí. No a 40% se vrátilo domů s oblečením, které vlastně vůbec nepoužilo. To znamená, že jste si ho vozili úplně zbytečně. Máte to podobně, stejně, stalo se vám to někdy? Je to pravda? A nebo je to blbost? Klidně si se mnou zavysílejte a kdo přidá svůj názor, tak pro toho budu mít herní voucher v hodnotě 5 000 korun do OCMI, tedy House of Fun v centru Prahy na Národní třídě. Tam je několik pater zábavy v Levels, je tam létající zážitek Flyvista, technologická cesta časem Back in Time a spousta dalších atrakcí pro děti, teenagery i dospělé. Zkrátka jako ideální místo, kde se nenudí celá rodina, nebo třeba parta kamarádů, vlastně ani dospělí se tam vůbec nenudí, jo? Takže tohle bude odměna pro vás, možná motivace k tomu, abyste vysílali se mnou, takže zhruba za 1.5 hodiny otevřeme tohle velmi zajímavé dovolenkové téma. A za pár minut pro vás další skvělá muzika, třeba Katy Ajon.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu
9: Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
10: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
11: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
12: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
11: To je Nahoru Resort Monínec.
12: Dětský program.
11: Letní kino.
12: Nová bobová dráha.
11: A hvězdné čtvrtky.
12: O prázdninách vystoupí
11: Petr Kolář,
12: Jakub Macholda,
11: Hypochondr
12: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
11: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byl Evanescence, za chvíli jedna hodina, Hit Radio s vámi, tak stále dobré páteční odpoledne, dáme si Marka Amboran, dáme si taky Four Non Blondes, to všechno vám bude hrát už za chvíli. Chystáme pro vás další čerstvé zprávy a to za okamžik, předtím se vrhneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na trase Havlíčkův Brod Jihlava za obcí Štoky zasahují záchranné složky. U nehody dvou kamionů v obou směrech tam počítejte s kolonami. Rozhodně se tam zdržíte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěkný mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Sinestaru od 30. června.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani 6. července. Pokračuje mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
3: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán na den České státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
2: A pak také na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to Hrad. Krátce před ním odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Většina hradů a zámků prodlužuje v létě otevírací dobu. Některé z těch ve správě Národního památkového ústavu otevřou i v pondělí. Letní sezona pak vyvrcholí 22. srpna hradozámeckou nocí. Teď se ještě podíváme k nám.
4: V Rantířově na Jihlavsku ještě včera museli odstraňovat následky středeční bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což ve středu zastavilo provoz železnice. Obec tou dobou zasáhly bouřky. Provázel je silný vítr způsobený propadem studeného vzduchu. Provoz vlaků mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy obnovili po 24 hodinách.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
4: Na Vysočině bude během dne převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale srážky už nebudou. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Na Třebíčsku lokálně kolem 25.
6: Na Hit Radio s vámi Kuba Urban. Přeju vám dobré páteční odpoledne. Hudebně Lučenzo a Don Omar. A za chvíli zmínka o svatbě roku.

Jedna z těch klasik, dneska už to tam můžeme zařadit, tohle byly Four Non Blondes. A tohle je taky vaše Hit Radio za pár minut s Pitbullem a nebo Tínou. Ale taky s dnešním datem 3. července. Pozor, jako zásadní velkolepá událost, která se jako zapíše do dějin pop music a určitě i New Yorku, jo? Protože v New Yorku to způsobuje obrovské manévry, v podstatě jako návštěva prezidenta. Taylor Swift a Travis Kelce se dneska berou, no jo, jejich svatební oslavy se odehrají na, já bych řekl, pro svatbu na celkem netypickém místě, a to je Madison Square Garden. Ano, na první dobrou to zní trošku.

Kolem haly teď momentálně stojí policejní zátarasy, uzavírají se okolní ulice a platí velmi přísná pravidla. Mluví se dokonce i o absolutním zákazu telefonů. Nejenom pro hosty, ale taky pro personál. Zkrátka, aby neuniklo žádné takovéto rozmazané video z parketu někde na sociálních sítích dřív, než to celý zkontrolují novomanželé, jo? Takže vlastně celé to zasahuje do života New Yorku. Navíc tam teďkon ve Spojených státech je prodloužený víkend, bude se slavit 250 let americké nezávislosti a navíc je tam šílená vlna veder, něco jako minulý týden tady u nás. Takže do toho všeho jako šílený manévry, ale já věřím, že Taylor Swift si to asi jako s manželem užijou. No tak přejme jim to, za mě jednoznačně svatba roku 2026. Já mám pocit, že nic většího už letos asi nebude. A když Taylor Swift a její svatební den, no tak Fate of Ophelia. Právě teď. Hit Radio s vámi. Dobré odpoledne.

0: chcem byť sám.
1: Tak to pochopu, že koniec. Týna s Rytmusem a jejich príbeh. A také vaše Hit Radio za pár minút s Anastasiou. Left Outside Alone. Mimochodem, Anastasia by se prý měla vrhnout na Karlovarský filmový festival. Něco jsem jako slyšel, že by se tam snad měla mihnout nebo co. Tak dáme si její Left Outside Alone a kromě jiného zahraje taky Teddy Swims. Takže velké hity zaručeny, pátek pokračuje, dobré odpoledne.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
3: Zlepši si náladu.

To vám servírujeme dneska odpoledne v pátek. Hit Radio s vámi, Rose a Bruno Mars za pár minut a pate a pate. Ale dneska 3. červenec. Už jsme to probírali z mnoha úhlů, třeba i z toho, že dneska je den veselky Taylor Swift, což je zásadní. Ale když se podíváte do historie, do kalendáře, do takových těch výročí, tak najdete jedno zásadní datum roku 1985 a to je právě 3. červenec. To znamená, před 41 lety byl ve Spojených státech uveden film Návrat do budoucnosti, tedy Back to Future, což je dneska už absolutní klasika. Marty J. Fox, samozřejmě taky Christopher Lloyd a za mě jedna z nejlepších takových jako science fiction komedií, která vůbec existuje. A vždycky, když na tenhle film někde narazím, ať už je to jednička nebo dvojka, tak si to prostě jako velmi rád pustím. Možná, že to máte velmi podobně. A proto pojďme zazpomínat třeba i na legendární scénu, kterou doprovází tahle muzika, Huey Lewis and the News, The Power of Love, což je jedna z těch melodií, které se objevily ve filmu a dokonce i sám Huey Lewis si zahrál v porotě, kdy hodnotí kytarové solo Martyho McFlye právě teď. Návrat do budoucnosti.

0: dáme si už za pár minut další skvělé hity, třeba od No Name. Čeká nás taky Shakira. A vy posloucháte Hit Radio. Ano, pomalu celá republika se za chvilku přesune do Karlových Varů. Tak ne, to přeháním samozřejmě, ale takové to dějiště se tam samozřejmě bude postupně přesouvat. No a některé celebrity už tam jsou, vždycky, když si otevřete bulvár, tak už tam vidíte, jak někdo měl včera celkem oslavu, jak někdo táhnul až kránu domů a tak dále, tak dále. Ovšem, hlavní hollywoodská legenda Dustin Hoffman už je taktéž v Karlových Varech a letos získá na Mezinárodním filmovém festivalu cenu za celoživotní přínos kinematografii. Mimochodem, už ho zachytili, podepisuje se v podstatě kdykoliv vyjde na kolonádu, jo? No vlastně bez toho to ani nejde. Tak za pár minut další hity, včetně No Name. Ně alebo ano.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Výlet do zoo pro prodloužený víkend není vůbec špatný nápad, to nám připomněla Shakira. Za chvíli 14. hodina, což značí další čerstvé zprávy u nás na Hit Radio a taky další muziku. DHT tady budou taky Cyril anebo Jason Darulo.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na trase z Havlíčkova Brodu na Jihlavu ve Štokách blokuje provoz dopravní nehoda, projíždí se Kyvadlově, kolony se tvoří v obou směrech. No a na D1 kolem 130. kilometru probíhá údržba zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Báru Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Orea Resort 9 skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Léto láká k pohybu, lidé vyrážejí na kola, brusle, do hor i k vodě. S rostoucím počtem sportovních aktivit ale přibývá také úrazů. Jak jim předejít, poradí fyzioterapeutka Iva Bílková.
8: Na delší výšlapy doporučuji trekkingové nebo nordic walkingové hole. Pomáhají zlepšit stabilitu a v kritických momentech mohou zabránit pádu a úrazu. Velká část sportovních úrazů v létě vzniká také kvůli přehřátí. Klíčová je hydratace.
7: No a častým viníkem letních zranění je také alkohol. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se ale letos zatím prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny beder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Hygienici na Vysočině vydali zákaz koupání v Sedlici na Pelhřimovsku. V této nádrži s 38 hektary plochy je hodně senic a chlorofilu. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, kde zákaz platí už od půlky června. Zhoršenou jakost vody mají Pilská nádrž a Domanínský rybník na Žďársku a Břevnická nádrž u Chotěboře.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
1: Na Vysočině bude během dne převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno, ale srážky už nebudou. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Na Třebíčsku lokální kolem 25.
0: Tak a přátelé, máme po druhé hodině odpoledne. S vámi je Kuba Urban a s vámi jsou taky velké hity. Jason Darulo a za pár minut otázka dne.

0: Možná, že máte těsně před dovolenou, možná, že už balíte kufry. Ono, balení kufru, to je jako záležitost sama pro sebe, jo? Já jsem tom teda osobně s váma, protože ještě dneska vlastně odlítám na Dovču. A ono, zabalit si kufr, to je někdy kumšt. A představte si, že podle průzkumu až 71% lidí si někdy zabalilo prostě zbytečně moc věcí. A 40% lidí se vrátilo domů s oblečením, které na dovolené vlastně vůbec nikdy nepoužili. A tak otázka toho dnešního dne je víc než jasná, jo? Je to pravda? A nebo je to úplný nesmysl, že 71% lidí si prostě někdy zabalilo na dovolenou prostě až moc věcí, moc oblečení. Jak jste na tom vy? Vysílejte se mnou, právě teď máte příležitost si říct, tak tohle je pravda, tohle se mi děje taky, jo? A nebo vůbec, jako nesmysl, beru si dvoje trenky a to vždycky stačí. No, zkrátka, před odjezdem člověk většinou balí jako realista asi tak prvních 5 minut, jo? Pak už se to zlomí, najednou si říkáte, a co když bude chladno, tak tu bundu bys tam asi taky mohl dát, že jo? A druhý boty, no určitě, hele, trenky 100% ty potřebuju minimálně patery, ne, 15 rovnou, kdyby náhodou něco, že jo? Je to taková dovolenková sci-fi, jo? Balíte si zkrátka věci pro život, který byste jako teoreticky mohli potřebovat. Nakonec zjistíte, že půlku kufru jste vůbec nevybalili. Tak mi dejte vědět, jak jste na tom vy. Co jste si kdy naposledy zabalili jako na dovolenou úplně zbytečně? Kolik outfitů se proletělo k moři a zpátky takzvaně jenom jako VIP pasažéři v kufru a zabírali vám to místo? 777-937-777, to je to správný číslo, kam směřujete svoje hlasovky a taky svoje zprávy. Protože, přátelé, nebude to jen tak zadarmo. Já mám pro vás 5000 voucherovku, takovou poukázku do OC Mai, do House of Fun na Národní třídě, kde najdete Levels, Fly Vista, Black in Time a taky spoustu další zábavy pro malé i velké, pro celé rodiny, pro partičky, pro děti. Můžete to tam celý v podstatě utratit, jo? Takže 5000 do OC Mai, House of Fun, může být váš, když mi teďko napíšete, co jste si jako zabalili a jestli to děláte pravidelně, že si zkrátka balíte daleko víc, než je potřeba. 777-937-777!
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
0: Hledáme ty, kteří patří mezi 71% lidí, kteří si někdy zabalili zbytečně moc věcí na dovolenou. A potom říkali, jo, tak tohle snad ani nemusíš prát, prosím tě. To jsem vůbec nepoužil, no tohle. A pak nemůžete zavřít kufr. Pojďte na to, 777-937-777.

0: Musím teda říct, kamarádi a přátelé, že balení na dovolenou, koukám, že s tím máme všichni trošku problémy. Pak se nemůžeme divit, že máme přeplněný kufry, když taháme zbytečnosti, že jo? Ano, dneska vyšel takový zajímavý průzkum. 71% lidí si někdy zabalilo zbytečně moc věcí na dovolenou, že to zkrátka vůbec nepoužili. A 40% se vrátilo domů s oblečením, který jako vůbec nevybalili. A jestli to máte stejně, tak jste měli psát svoje příběhy na 777-937-777. Já teda moc a moc děkuju, protože jste přímo neuvěřitelný. Těch příběhů přišlo, jako to jsou stovky a ještě to tady furt na mě bliká a bliká a bliká. Ale samozřejmě odměnu může dostat jenom jeden jediný. Já mám teď na telefonu Dana, kterému přeju dobré dopoledne, a teda odpoledne, prosím tě. Čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Dane, prosím tě, ty jsi letěl do Kalifornie, že jo?
1: Ano, ano, je to tak, je to tak. Povídej.
0: No povídej, jako hele, pistácie, Kalifornie, cesta do Kalifornie, mě to teda jako velmi pobavilo. Tak pojď seznámit všechny ostatní s tím, jak to tehdy bylo.
1: Hele, letěli jsme do Kalifornie asi na měsíc a kamarád si potřeboval zabalit pistácie, to máme oba dva rádi, jak jsme letěli spolu. Říkáme na takový ty dlouhý večery, ať máme co kousat. No jak jsme samozřejmě zabalili do zavazadla, přivezli jsme, no jenže... Tam jsme kupovali samý hlouposti, dobroty a něco jiného, takže zůstalo to v zavazadle. No a co se nestalo, jak jsme to samozřejmě přivezli zpátky do Čech, což je docela v pohodě, což je normální, ale potom jsme takhle seděli na zahradě, už jsme jedli tady v Čechách, ty pistácie, a kamarád říká, hele, tady je to napsáno, že je to vyrobeno a pěstováno v Kalifornii, což znamená, že jsem do Čech, aby jsme si je tady mohli koupit, a následně jsme my je dovezli zpátky do Kalifornie, takzvaně na kukačku, no a zase jsme je přivezli zpátky Čech, aby tady jsme je mohli sníst, takže jsme říkali, jo, pistáce mají skoro odcestováno víc než půlka českého národa.
0: No to je pravda, člověče, takže vy jste je vlastně vzali takzvaně za rodinou, jo, jako,
1: jo, jo,
0: aby se podívali.
1: Aby pozdravili.
0: No a byli dobrý, prosím tě, aspoň.
1: Byl výborný, slaný, pistáce jsou vždycky dobrý.
0: No tak, hele, tenhle příběh s pistáciema z Kalifornie a cestou do Kalifornie a zpátky ti vynáší skvělou věc, což je herní voucher v hodnotě 5000 do zábavního centra House of Fun v máji, takže až pojedeš do Prahy, tak se můžeš zastavit, protože na Národní třídě je obrovský barák, jmenuje se Máj, a je tam několik pater, Levels, Fly Vista, Back in Time, herní zábava a tak dál. Já myslím, že když vezmeš toho kamaráda, se kterým jste byli v Kalifornii, že si to užijete, co?
1: Já si myslím, že určitě já mu napíšu a myslím si, že to byla paráda.
0: Super, hele, voucher na 5000 je samozřejmě tvůj, já ti moc děkuju. Dane, mimochodem, dneska do kolika v práci?
1: Do desíti
0: do večera, no tak hele, držím palce, zvládni to. A prodloužený víkend pro tebe platí nebo ne?
1: Prodloužený víkend platí, pracovní prodloužený víkend.
0: Jo, tak to je super, no, tak to jsme na tom podobně. Tak hele, děkuju moc za telefonát, pozdravuji a měj se krásně, jo?
1: Ahoj, čau.
0: A ještě jednou moc a moc díky za všechny vaše příběhy, protože jste byli dneska skvělí. A malé ponaučení. Když si budete balit na dovolenou, neberte toho tolik, je to zbytečný.
2: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hitrádien. Hitrádio.

0: Feel Alive. Tohle se dobře poslouchá. Zvlášť, když teda venku není 40 stupňů Celsia. Ale ty příjemné teploty, které se jako drží maximálně okolo té 30, si myslím, že to je přesně tak akorát. Tak dobré odpoledne i před prodlouženým víkendem. Pátek nabírá velké obrátky, za chvíli tedy 3 hodina odpolední, což znamená jediné, že vy už se právě teď můžete těšit na vaši oblíbenou odpolední partu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Krásné odpoledne, zdraví vás Markéta Báťová. I dnes vás společně v naší odpolední show vezmeme na Vysočina Fest do Jihlavy, na tu pravou festivalovou atmosféru, kterou se vám pokusíme z místa zprostředkovat. A to rozhodně není všechno, kdo budete chtít do kina, tak telefon 725 44 38 37 to jistí. Startujeme v 15 hodin.
1: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Gonna be golden. Hunter X právě teď u nás na Hit Radio. No, já jsem se vlastně těšil na tuhle chvíli. Teď je okamžik 3:15. Pátek 3. července. Víte co, já nechci provokovat. Někomu už dávno začala dovolená se začátkem prázdnin, někdo už dávno vyjel na prodloužený víkend, někdo se samozřejmě musí lopotit v té práci, jako, tak zdravíme samozřejmě všechny, který čeká třeba pracovní víkend nebo rovnou celý pracovní prodloužený víkend. Nicméně, tak jako já jedu na dovču, jo? Děkuju moc ještě jednou za všechny zprávy ohledně balení kufrů. Já jsem to vyřešil jednoduše, jedu s Baťuškem a jestli máte jedno nebo dvě trička, to už je v podstatě úplně jedno. Nicméně po naučení stále platí pro vás a tak jsme si to dneska potvrdili. Ano, drtivá většina, víc než 71% z vás prostě jakoby balí na dovolenou zbytečně moc věcí. Takže až to budete házet do kufru, než odjedete, tak si říkejte, pláštěnku tu určitě nepotřebujete, prosím vás, jo, prostě tam pravděpodobně nebude. A kdyby náhodou, tak se na chvilku schováte někam prostě pod střížku a zvládnete to. A boty taky nemusíte patery. Jo, stačí dvoje, já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Tak ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, děkuji moc za pozornost u nás na Hit Radio. Uslyšíme se vlastně až za týden. No a do té doby, než vám ve tři nabídneme další čerstvé zprávy, tak samozřejmě mám pro vás výběr skvělých hitů. Hey, Rihanna. A kromě ní třeba Enrique Iglesias připraven, anebo pro všechny, kteří dneska mají přece jenom o něco horší den, i když je pátek před prodlouženým víkendem, Bad Day Daniel Porter, uslyšíte taky za chvíli, jo? Tak se mějte, ahoj!
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj pokud!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl,

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 na kilometru 154 ve směru na Prahu. Havarovalo 6 osobních vozidel. Nehoda tam blokuje pravý pruh, na místě zasahují záchranné složky. Kolona má téměř 6 kilometrů, počítejte tam s velkým zdržením. Pozor také na srážku dvou osobáků ve Velkém Meziříčí v ulici Třebícká, i tam zasahují záchranné složky. Stejně jako u obce Kožlí na Havlíčkobrodsku. No je toho hodně takhle při pátku, tak hlavně v pořádku dojeďte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert Senoritas Strings dámského smyčcového kvarteta. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Vysočina.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. O víkendových státních svátcích v červenci zůstávají obchody běžně otevřené. Zákaz prodeje v prodejnách nad 200 metrů čtverečních se nevztahuje na 5. ani na 6. července. Více říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
6: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali. Do konce letošního roku tak bude prodej v zákonem stanovených provozovnách zakázán. Na den České státnosti 28. září, na den vzniku samostatného československého státu 28. října.
5: Kromě toho ještě na první a druhý svátek vánoční a na Štědrý den od 12 hodin. Německo zřídilo v Rostoku Centrum pro koordinaci odstraňování munice z druhé světové války ze dna Severního a Baltského moře. Podle německého ministra životního prostředí představuje stará munice časovanou bombu. Riziko není v explozi, ale uvolňování toxických látek do moře. No a slovenský hokejový brankář Matej Tomek bude i nadále působit v extraligovém Litvínově. Na severu Čech uzavřel novou roční smlouvu. Informoval o tom klubový web Verby.
1: Fotbalový servis.
5: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Německo na šampionátu v Severní Americe nečekaně vypadlo už v prvním kole play-off. V úterý v Bostonu čtyřnásobní mistři světa prohráli s Paraguají na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení zápas skončil 1-1. Bezprostředně po utkání Nagelsmann prohlásil, že chce u týmu zůstat. Po čtvrtečním jednání s vedením svazu se však rozhodl odstoupit. Podle spekulací by se jeho nástupcem mohl stát bývalý kouč Dortmundu nebo Liverpoolu Jürgen Klopp.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Dnes nás na Vysočině bude i odpoledne provázet velmi příjemné počasí s teplotami do 25 stupňů, Chýstovice na Pelhřimovsku 19, Nová Ves na Třebícku 20 a Jihlava Letňák hlásí 21 stupňů a polojasno. No a právě teď se tam přemístíme, protože už tam čeká Mara Grande v živém vysílacím studiu, aby nám tu festivalovou atmosféru přenesl všude tam, kde nás ladíte. Jdeme na to, krásné odpoledne všem.
1: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: Ano, krásné odpoledne z Vysočina Festu. Hlásíme se přímo z areálu, kde se pomalu rozjíždí druhý festivalový den. Lidí postupně přibývá, právě teď se otevřely oficiálně brány tedy toho druhého dne. Počasí přeje a před námi je další pořádná porce skvělé muziky. Vy, co jste přicházeli právě teď, tak nenechte se mýlit, ona tady byla skvělá zvuková zkouška kapely Lucie, která vystoupí jako zlatý hřeb toho dnešního programu na hlavní stage. A bylo to úplně luxusní, Robert Kodym to tady neskutečně rozjel a s ním se rozjeli taky i stánkaři a tak dále. Takže rozhodně je na co se těšit, my budeme celé odpoledne přímo v centru dění, takže vás vezmeme nejen na pódium a pod pódium, ale i do zákulisí a samozřejmě mezi návštěvníky, to všechno i taky díky našim sociálním sítím, tak doporučuji sledovat Facebook a Instagram Hit Rádia Vysočina. Tak buďte s námi na Hit Rádiu Vysočina, za chvilku se opět přihlásíme, teď posíláme další hity.

Hlásíme se opět živě z Vysočina Festu den druhý. Je to takový náš Hollywood vysočinský tady aktuálně na Letňáku v Jihlavě. Musím říct, že včerejší první den Vysočina Festu měl opravdu skvělou atmosféru. Už odpoledne bylo opravdu vidět, že si lidé přišli hlavně užít tu pohodu, hity, hudbu, začátek prázdnin. A pobavila mě jedna situace. My máme krásný takový areál Hitrádia Vysočina, tam máme chillout zónu, tam máme naší stage a tam taky se chodíme procházet a taky občas i odpočívat. A tam přicházím a přišel za mnou pán a povídá, vy jste z Hitrádia Vysočina, že jo? A já říkám, no jo, to jsem, no. A teď on začal mávat tím telefonem a tak jsem čekal, že bude chtít třeba jako vyfotit, jo, se. Jenže on mi do ruky podal ten telefon a říká, tak nám udělejte tady s manželkou fotku. Takže během pár vteřin jsem povýšil z moderátora na festivalového fotografa. Hezký, fotka se snad povedla, všichni byli spokojení, teda takhle usmívali se, jo. Tak jsem si říkal, že přesně vlastně takhle má vypadat festival, jo, ta pohoda festivalová. Úsměvy, lidi, ten společný čas, který trávíte, chillujete, takhle si myslím, že to má být a jsme moc rádi, že to právě letos opět na Vysočina Festu je. A jestli byl včerejšek takhle povedený, si říkám, tak dnešek bude ještě o level výš. Jak včerejšek vypadal, my jsme se pokusili, i když to samozřejmě nejde úplně všechno jako nafotit a natočit, pokusili jsme se takový ty hlavní střípky natočit a sestříhat na naše sociální sítě, tak tam mrkněte a my už si za chvilku povíme, co nás dneska čeká a co nás nemine. Tak zůstávejte s námi, my teď posíláme další hity a zdravíme na celou Vysočinu.

0: Ladíte a posloucháte Hit Radio Vysočina, my se opět hlásíme živě z Vysočina Festu, z našeho mobilního studia, které je tady hned vedle hlavní stage. A dneska, troufám si říct, to začne nabírat pořádné obrátky. První návštěvníci už jsou tady, večer nás čekají velké koncerty a je vidět, že ten druhý den festivalu bývá pro spoustu lidí vlastně ten hlavní, jo, protože ta rozehřívačka včerejší, ta už je za námi, už se taky tak trochu ví, jako na co si dát pozor, jo, že není dobré přepalovat hned ten start třeba toho podvečera. Takže to všechno máme vyzkoušený a dneska to pojede ve velkým. A včera jsem si všiml vlastně jedné věci, festivalová moda, to bych tady taky chtěl probrat, to je kapitola tak jako sama pro sebe. Potkal jsem partu kamarádů, všichni měli stejně barevný košile, slamáky a jeden z nich, prosím pěkně, měl kolem krku nafukovacího plameňáka, jo. Tak jsem si říkal, to je určitě z toho důvodu, že kdyby to právě jako přepísknul ten start a někde se jako vytratil, tak kluci nebudou hledat jako podle obličeje, ale prostě vždycky jenom bude někde trčet ta hlava toho nafouknutého plameňáka v tom dabu anebo pod davem. No. Na druhou stranu je to na festivalech vlastně to nejhezčí. Nikdo jako neřeší, co je zrovna jako moderní. Jo? Hlavně ať je člověku dobře a když se u toho ještě někdo usměje, tak je to jenom plus. K tomu dnešnímu programu, no tak jak už jsem říkal, je nabitý na hlavní stage Anaka, Miraj a Lucie. Lucie jsme měli v rámci zvukové zkoušky před chvilkou, před nějakými 20 minutami možnost slyšet a bylo to luxusní. Na městový hlava stage například Ben Cristoalo, Kojo a tak dále, Kraj Vysočina stage, Rohony, The Feet, Hit Radio Vysočina stage, Pem Rebit, UDG, Botox a tak dále a tak dále. Pak je tady ještě jedna stage, ano, letošní Vysočina Fest má opravdu 5 stage, takže nabitý program. Co se nejvíc líbí na dnešním programu mé 19-leté sehře, tak to nám prozradí už za malý okamžik, protože přece jenom v 19 ten pohled je úplně jiný na to, co se komu líbí a co ne. A teď posíláme další hity.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahické léto Aquapal z Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapal z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my opět zdravíme živě z letošního Vysočina Festu, dneska den druhý. Před chvilkou jsem tady rekapituloval, respektive prozradil a připomněl celý ten dnešní program na hlavní stage Anaka, Miraj, Lucie. A pak, když jsem začal procházet ty ostatní zbývající stage, které hlavně jsou pro mladší generaci, tak za mnou tady seděla 19-letá moje ségra Jiřinka a říká, prosím tě, ale to se trošičku říká jinak, chtěla bych na to upozornit. Takže Jiřinka se mnou teď aktuálně ve vysílání, je to takový multigenerační vysílání. Jiřo, vítej, ahoj.
1: Ahoj, zdravím.
0: A není to jenom multigenerační, je to vlastně takový jako rodinný. Takže pojďme si to probrat. Město Jihlava stage a tam byl hned první zásek. Není to Kojo, ale...
1: Je to Kojo,
0: je to
1: pěkně.
0: Kojo, ano, víme, půjdeme na něj.
1: Ano, samozřejmě, to já se na tom moc těším.
0: Dobře, dobře.
1: Právě na této stage budu hodně, jelikož tam vysílá i Simi Live, nebo hraje. A je tam i Ben Kistrova,
0: ano, ano.
1: A Gleb.
0: A Gleb je teda Gleb. V tom není žádná záludnost. Dobrý, tak to jsme si vysvětlili. Pak tady máme Kraj Vysočina stage, tak Slavíček, tam na tom není asi co zkazit. Pemrebit znám a moc se já na ní těším. Taky se těšíš na Pemrebit?
1: Ano, ano.
0: A nebo už je to třeba pro vás old school?
1: Hele, nějaký písničky znám, takže jo? Se taky těším.
0: Dobrý. No. UDGčka, tak to nemůžeš pamatovat, jako, to je moje dospívání a 15. leta. Botox, taky mě asi nic měli, okay, tak tady jsme to zvládli, no a pak tady máme Hit Radio Vysočina stage, tu jsme si teď probrali, ještě jsme přeskočili Kraj Vysočina stage,
1: ano, ano.
0: René Dank.
1: Ano, takhle se to správně chce,
0: ano. A půjdem na něj?
1: Půjdem,
0: jo, super. Rohony?
1: Rohony.
0: Jo, no tak to je kluk z Vysočiny, ano, na to se těšíme. A The Feet známe a taky se na ně těšíme, ale ty vůbec, chápu, rozumím tomu. A pak tady máme ještě taky Psy Unplugged Stage, na ní můžete taky zavítat třeba Aneška Binková. Já třeba vím, o koho se jedná, velmi šikovná, talentovaná slečna dáma. No tak jo, tak jsme si řekli, co nás dneska čeká, co nás nemine, hlavně co tedy bude bavit mou 19-letou segru, to je důležitý. A ještě bych chtěl probrat jednu věc a to je, co nejvíc frčelo včerejšího dne na Vysočina Festu, co se týká jídla a pití. Já jsem tak jako sledoval ten prostor, kde se tvoří fronty, nejsou to žádný brutální fronty, ale to, co mají tak jako lidi nejradši. A prosím pěkně, mám tady zhodnocení své vlastní a vyhrávají jednoznačně burgery, trhaný maso a hranolky. Jo, to tady segra podepisuje. A pak prosím pěkně všechno, co je vychlazené, takže pivo, limonády, ledová káva, prostě všechno, v čem se trošku člověk osvěží. Každopádně dnešní počasí se zase trošičku jako změnilo, ochladilo se, já troufám říct po nějakých 4-5 stupňů, že už jsme si vzali i druhý kalhoty, jsme připravený na večer, takže doporučujeme rovnou přibalit nějakou mikinu lehčí a bude to velmi fajn. Za chvilku se hlásíme opět z Vysočina Festu a posíláme další hity.

0: hezký pátek na celou Vysočinu a opět vás zdravíme z našeho mobilního studia Hit Rádia Vysočina živě z Vysočina Festu, tedy toho dne druhého. My už jsme si řekli, co nás dneska čeká v rámci toho line-upu a co nás nemine. Kompletně to najdete na vysočinafest.cz a pokud si třeba říkáte, jo, chtěl bych vyrazit na Pem Rabbit, nebo na Luci, nebo na Miraje, Anuka a tak dále, tak můžete. Stále jsou lupeny lístky a vstupenky k dispozici, ať už online velmi jednoduše a pohodlně můžete koupit, ať už jednodenní, nebo třeba jeden den, i ten zítřejší den, a nebo přímo na místě můžete zakoupit. Prostě projdete se na Letňák v Jihlavě, koupíte si vstupenku a užijete si tu parádní festivalovou atmosféru. Lehce takovej větřík pofukuje, tady se všechno teď nazvučilo a dodělalo, aby právě ten druhý festivalový den odstartoval. Ten třetí, ten zítřejší nás samozřejmě také teprve čeká, ale nutí mě to nahlídnout do toho line-upu, protože ten je taky famózní. Na hlavní stage MIG 21 zítra budou taky činasky. Město Jihlava stage nabídne například Vysací zámek, Nintendo, Kasanova Bulhár, PTK, vidím tady pak na Hit Radio Vysočina stage Elizabet Kopeckou, Poletíme, Nedivoč a tak dále, těch men je víc než dost. No takže těšíme se, jak na ten dnešní den, až konečně odstartuje, já se ještě pojám do toho line-upu, Anna K na hlavní stage 17.45 a jedním z prvních vystupujících bude právě Anna K, a pak se postupně budou rozjíždět další stage, i když pravda Hit Radio Vysočina stage 16.45 vystoupí právě Slavíček. Takže je na co se těšit, my už za chvilku se přihlásíme vůbec naposledy, tak zůstávejte s námi, doufáme, že už máte po práci, že už jste na cestě domů, tak opatrně, startuje nám vlastně prodloužený víkend, v pondělí je svátek, myslím si, že si to užijeme všichni společně i prostřednictvím Hit Rádia Vysočina. Tak tady už další hity.
1: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
2: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
1: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
10: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více info v restauracích.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Za 8 minut přesně, 16 hodin ladíte a posloucháte Hit Radio Vysočina živě z našeho mobilního studia. Je na čase se rozloučit, ale osud tomu tak chtěl, že Tomáš Digrin nás poslouchal pěkně z pohodlí domova nebo práce, teď nevím. A doběh jsem ufuněnej a říká, tak jsem to stihnul. A já říkám, no tady se slejzáte jak šváby na pivo. Tome, vítej u mikrofonu, ahoj.
1: Ahoj Máro, ahoj posluchači.
0: No tak kde jsi byl ještě pár desítek
1: minut
0: zpátky?
1: No hele, já jsem byl doma, dneska jsem měl volno a vlastně jsem si to užíval a jako, tak nějak celkově to bylo super dneska.
0: Tomáš totiž přišel podívat, jak to tady vypadá, vlastně přímo z toho místa našeho mobilního studia, protože zítra se uslyšíme v rámci jeho vysílání a v rámci i mého vysílání ano. Živě z Vysočina Festu Tomáš Digrin v sobotu 13 až 18. Tome, prosím tě, to tak musím to zneužít tě, na co ty se dneska nejvíc jako těšíš v rámci toho programu?
1: Ale já se těším nejvíc na PM Rebit.
0: Já dneska, taky.
1: Je dneska
0: na Hit Radio Vysočina stage.
1: Je. 19.15 až 20.15. No super, na to se těším nejvíc. A hlavně já jsem kvůli PM Rebit přišel a přišel jsem dneska sám.
0: Aha.
1: A vím to, že určitě, když tady budu sám, tak určitě nikoho potkám. Tak na to Vysočina Festu prostě funguje.
0: Jo, ano, je to takový kamarádský, rodinný a hlavně multižánrový, takže každý si přijde na své. No, loučíme se, moc času nám nezbývá, to měj se krásně.
1: Díky, já se budu těšit zítra. Ahoj všem.
0: No a my se taky loučíme a zítra se v pravý čas zase v rámci našeho živého mobilního studia přihlásíme. Tak užívejte startu víkendu, toho prodlouženého, je tady s námi. My posíláme další hity a ve studiu už připravená Market Báťová bude rozdávat mimo jiné lupeny do Multikina Sinestar. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1. Počítejte s velkým zdržením. Nemine vás na trase do Prahy. Kvůli hromadné nehodě se tam mezi kilometry 162 až 154 tvoří kolona. Stále pozor taky na Žďársku ve Velkém Meziříčí v Třebíčské ulici, kde se jedno vozidlo po nehodě převrátilo na střechu. A opatrně taky u Štoku na Havlíčkobrodsku, tam probíhají odklízecí práce po nehodě kamionu. Projedete tam pouze kyvadlově, tak velký pozor, dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Seriál Direct Road Classics premiérově na Vysočině. Na silniční cyklisty čeká v Novém Městě na Moravě a širokém okolí pořádná porce zážitků 17. a 18. července. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel nevyslyší výzvy premiéra Andreje Babiše a v úterý ráno odletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš, který tvrdí, že prezident účastí poškodí Českou republiku v zahraničí, ještě ve čtvrtek vyslovil naději, že hlava státu účast zváží a rozmyslí si ji. V Karlových Varech dnes odpoledne začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival zahájí dokument Zápas století. Pražany už další vlna veder jen tak nerozhází. Město totiž spouští novou mapu oáz chladu. Ta se v horkých dnech stane spásou pro každého, kdo zatouží po příjemném úkrytu před sluncem. Jak pomůcka funguje a co přesně v ní najdeme, řekne mluvčí Prahy Vít Hoffman.
8: Mapa oáz chladu přináší na jednom místě přehled lokalit, které mohou obyvatelům nabídnout okamžité ochlazení, pitnou vodu zdarma nebo příjemnější prostředí v době vysokých teplot. Mapa tak obsahuje informace o pítkách, mlžítkách, fontánách, studánkách
7: nebo také místech vhodných ke koupání a ochlazení u vody. No a kapitán chorvatských fotbalistů Luka Modrič po prohře 1-2 s Portugalskem zkritizoval video rozhodčí. Obě klíčové situace v zápase dopadly v neprospěch jeho týmu. Modrič se domnívá, že VAR není využíván správně a jeho posuzování se liší podle velikosti mužstva.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Po zprávách ještě počasí. Dnešní teploty z maximálních 25 klesnou v noci na Vysočině na 13 až 10. Zítra, tedy v sobotu, naměříme opět až 25 stupňů. Ráno nás přivítá sluníčko, později odpoledne by mělo být až oblačno. Nějaká ta přeháňka se může objevit jen slabá, a to na severu kraje. V neděli už nás to ale nejspíš zaleje všude. Tak uvidíme, co je ale jisté, že je před námi odpolední biják. Mám tady lupen do kina. Tak kdo ho chcete, čekejte na signál a volejte 725 44 38 37.
6: Hit Radio Vysočina.
0: Je po 16. hodině, ladíte Hit Radio Vysočina, s vámi opět Market Báťová a jak už bylo řečeno, biják se nám otevře za pár minutek, budeme na

Na Hit Rádiu Vysočina doznívá Adele, před námi Linkin Park a taky Biják, který otevíráme právě v tuhle chvíli. Takže berte telefony a volejte 725 44 38 37. Hledáme filmovou ukázku.

0: Takhle zní Hit Rádio Vysočina, 16. hodina, 10. minuta. Jdeme na náš biják. Kdo pak se k nám dovolal?
1: Biják. Biják.
0: Biják se nám otevřel, někdo by chtěl asi lupeny do kina, tak koho pak máme na telefonu?
2: Ahoj, u telefonu Tomáš.
0: Ahoj Tome, moc tě zdravím, jak se máš takhle v pátek odpoledne?
2: Tak pracovně, ale do 18 hodiny a pak končím a musím užívat volníčka.
0: No tak to máme stejný, jsme na tom podobně, takže si nemůžeme nic závidět ani vyčítat. A pak už bude prodloužený víkend, že jo?
2: Určitě.
0: Doufám, že se tě to taky týká.
2: No tak...
0: Částečně,
2: trošku. Částečně tak, ano.
0: No každopádně po tomto telefonátu můžeš být bohatší o lupen do kina, ten se hodí každopádně vždycky, ať je léto nebo zima. A já tady mám připravenou jednu takovou starší filmovou ukázku, tak můžu ji spustit?
2: Můžeš.
0: Tak jo, jdeme na to.
3: Já a moji kamarádi jsme prožili nejkrásnější prázdniny. Podnikli jsme velikou výpravu.
0: Nějaké prázdniny tam byly.
2: Ty brďo, tak. No, včera jsem to věděl, dneska to nevím.
0: Ne, je to těžký?
2: Ne, nespomenu si.
0: Ty jo. Je to taková parta děcek, která se vypravila někam.
2: Ty brďo, teď mě to vypadlo. Nespomenu si.
0: Nespomeneš si? Ani tam nemáš nikoho po ruce, kdo by ti...
2: Ale nechvádí, nemám tady nikoho na ruce.
0: Nemáš. Tak já tě... Nějaký výstřel třeba?
2: Asi ne, nic.
0: Není tam nic? Hele, nevadí, jdem se teda podívat, co to bylo. Já ti to teda prozradím. Byla to, prosím tě, cesta do pravěku.
2: Cesta do pravěku, no.
0: Aha, říká ti to něco?
2: Jo, jasně, ale vůbec jsem si nespomněl.
0: No, tak ono už je to fakt jako ten film je opravdu starý, viď? Už ho ani dlouho nedávali v televizi.
2: No jasně.
0: A když jsem se ho pokoušela pouštět dětem, tak ty to jako už vůbec nebavilo, že jo?
2: No jasně.
0: My jako děcka jsme to milovali, nebo já aspoň můžu říct za sebe.
2: Určitě.
0: Hele Tome, dneska to neklaplo, ale to vůbec nevadí. Seš dobrý, že jsi zavolal, že jsi to zkusil. Ty jsi říkal, jestli to klapne, nebo jestli se vůbec dovoláš, viď?
2: Jasný. Včera jsem to věděl, včera to bylo hrozně jednoduchý. Babou zesky.
0: No.
2: Tak jsem poslouchal a dneska to teda. Tak jsem si nespomněl, ale nevadí.
0: Dneska nám to vylosovalo tady tohle sto a zrovna to nebyla tvoje nota, ale to nevadí, hele. Tak zase jako příště. V pondělí to teda nebude, to je ten svátek, ale v úterý potom budeme hrát o dva lupeny, tak to můžeš zase zkusit.
2: Dobře, díky.
0: Tak já děkuju, že jsi zavolal, měj se moc hezky, užij si víkend a někdy se třeba potkáme nebo uslyšíme. Tak čau. No, Tomáš to nedal, jak jsem řekla, to vůbec nevadí, prostě to zkusil a to se cení, my za to moc krát děkujeme a jak už jsem řekla, v úterý budou ve hře dva lupeny do kina.
1: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Takhle krásně nám zpívala Ellie Goulding a vy jste na vlnách Hit Rádia Vysočina. Já vám přeji krásný den, na Vysočině nám teda takhle panuje ten krásný den, teploty příjemné, děti užívají prázdnin, rodiče pendlují mezi prací a dětmi. Někdy těžké vyvážit, pravda, ale vyvažovat se to musí. A já pro vás budu mít už za chvíli jednu super zprávičku a slibuju, že i ušetříte. Tak zůstávejte s námi, dáme muziku k tomu parádnímu odpoledni a za chvíli to prozradím. Vyladíte Hit Rádio Vysočina, s vámi Markéta Báťová, za chviličku Hit in my head, anebo třeba Touha a pláč od Jelenů. Hit Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Semifinále Snapback ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Kapela Jelen, Touha a Pláč. A já jsem vám slíbila, že pro vás budu mít jednu moc fajn zprávu a že i ušetříte. Ale ještě předtím, tady máme krásný pozdrav od Marka, který právě volal a chtěl poslat písničku své krásné a úžasné ženě Stáně. Tak vážení manželé, právě vám hrála kapela Jelen a jejich romantický hit Touha a Pláč. Moc vás zdravíme z Hit Rádia Vysočina. Vím, že makáte na poli, tak ať jde práce od ruky. Přejeme hodně lásky taky samozřejmě. A jsem ráda, že už tam není takový vedro a že dneska je to na tu práci docela na pohodu. Tak díky, že jste součástí našeho vysílání, moc vás ještě jednou zdravím. A teď tady mám pro vás, Marku i Stáňo, i pro vás všechny, parádní tip. Si představte, že když pojedete do Jihlavy, tak tady od téhle soboty budete moct využít při cestování po turistických cílech dopravu po městě zdarma. Bude tady totiž jezdit jeden takový speciální autobus, speciálně polepený, takže ho určitě poznáte. Bude jezdit takovej okruh od hlavního nádraží k ZOO na Masarykovo náměstí, k Vysoké škole polytechnické i k městskému nádraží a na zastávku Kaufland, tak abyste mohli jít do ZOO, do Robinsona, do Vodního ráje i se projít po historickém městě a nemuseli jste za to platit peníze v dopravě. To si myslím, že je fajn, tak to berte ode mě jako takový malý tip. Linka bude v provozu teda o víkendech od 9:45 dopoledne do 17:30 odpoledne. Tak a bude to jezdit každou hodinu. Tímto jsou ty informace kompletní. Ještě jednou ladíte Hit Rádio Vysočina a kdybyste i vy chtěli pozdravit svoji lásku, klidně nám pište, volejte, posílejte hlasovky 725 44 38 37. Teď dáme ale další hity. Pro tentokrát nám zahraje, zaspívá Imagine Dragons na Hit Rádio Vysočina a s vámi Markéta Báťová.

0: co se děje na Vysočině.
1: Je pátek, dnes pokračuje druhým dnem Vysočina Fest v Jihlavě. Opět budeme u toho, taky dnes odstartuje první z lesních koncertů v hotelu Kouty. Těšit se od 19 hodin můžete na uskupení Seniorita ze Strings. Vydat si užít letní atmosféru můžete i na Summerfest na hřiště ve Speřicích na Pelřimovsku. No a v pondělí zveme do Jihlavy na sport, na americký fotbal. Vysočina Gladiators versus Přerovští mamuti, budeme fandit. A více info o akcích máme na webu Hitrádia Vysočina, tak mrkněte, my přejeme fajn poslech a užívejte.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších. Například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
8: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
7: To je Nahoru Resort Monínec.
8: Dětský program.
7: Letní kino.
8: Nová bobová dráha.
7: A hvězdné čtvrtky.
8: O prázdninách vystoupí
7: Petr Kolář,
8: Jakub Machulda,
7: Hypochondr
8: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
7: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jenom hity a Hit Radio Vysočina. Dobré odpoledne všem. Čas je neúprosný, za chvíli 17. hodina, tak opět mrkneme, co nového doma, co nového ve světě. Jen tak na rychlovku, vím, že byly komplikace na dálnici D1 ve směru na Prahu, tam už se to sklidňuje, nicméně 144. až 140. kilometr, stále počítejte s kolonou, ale zdržení už je tam místo půl hodiny, jenom asi 4 minuty, to už se dá vydržet. Ale na podrobnosti mrkneme určitě v celou v 17 hodin, tak buďte u toho, je tam těch komplikací mnohem víc. Teď si dáme ale další hity, před námi třeba tahleta parádní pohodička. Everybody Hearts a R.E.M. na Hit Radio Vysočina. 16 hodin a 46 minutek. Na celou Vysočinu, prostě tam, kde nás sladíte, ať práci nebo pro

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a v Jemramově na Žďársku je uzavřená silnice. Spadl tam strom, do kterého narazil kamion. Hasiči to tam řeší. Připomínáme taky vyšetřování nehody ve Velkém Meziříčí v Třebíčské ulici. Pozor stále u štoku na Havlíčkobrodsku, kde projedete jedním pruhem kvůli vyprošťování kamionu. A na dálnici D1 směrem na Prahu je kolona, a to mezi kilometry 144 až 140. Víc než dost toho je, tak buďte opatrní. Přejeme všem šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače, pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. V části Moravy je zvýšené riziko vzniku požárů kvůli dlouhotrvajícímu suchu a silnému větru. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes dopoledne vydali meteorologové. Platí po zbytek dnešního dne a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia. V Česku chybí přibližně 100 000 pravidelných dárců krve. Ti stávající pomalu odcházejí do dárcovského důchodu a ti noví dostatečně nepřibývají. Policie České republiky proto spustila kampaň I tobě v žilách koluje naše krev. Jak se zapojit, řekne mluvčí policistů Violeta Siřišťová.
6: Do projektu se může až do konce srpna zapojit opravdu každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfuzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárce kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život a každá nová registrace může jednou znamenat jedinou naději pro pacienta čekajícího na vhodného dárce.
5: Samotní policisté, záchranáři a hasiči už tento týden krev svědomitě darovali ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Měl to být konec levných zásilek z Číny, temu už si ale našlo cestu. U části nabídek se objevuje informace, že zboží bude odesláno z evropského skladu. Neznamená to, že je evropské, znamená to, že už leží v Evropské unii. Tím povinnost platit poplatek 3 eura údajně odpadá. Píšou to novinky.cz. No a slovenský hokejový brankář Matěj Tomek bude i nadále působit v extraligovém Litvínově. Na severu Čech uzavřel novou roční smlouvu. Informoval o tom klubový web Verby.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Koukám se na to počasí a to je fajn. Na Vysočině máme polojasno, Žďár nad Sázavou 20,4 stupně, Jihlava téměř 23 stupňů, Sedlec u náměště 21,6 a zítra opět naměříme do 25. Provázet by nás mělo sluníčko, odpoledne i oblačnost, ale pršet by mělo jen výjimečně, slabě, možná na severu kraje. Neděle už bude, zdá se, deštivější a pondělí bude ve znamení hodně proměnlivé oblačnosti a teploty do 24.
3: Hit Radio Vysočina.
0: 17. hodina odbyla, pojďme si to užít, je léto, je tady s vámi Hit Radio Vysočina a další letní hity Mašery právě.

Krásné dobré odpoledne ještě jednou. Zdraví vás Markéta Báťová, ladíte Hit Rádio Vysočina, tohle byla Sia. Máme tu páteční odpoledne, před námi prodloužený víkend, tak někdo budete pokračovat ve festivalovém módu, jiný uteče raději do přírody, někdo bude muset makat, každý jak může, jak umí, ale my rozdíly neděláme, hrajeme pro všechny, kdo nás ladíte, ať už k práci nebo relaxu. Máme tu největší várku těch největších hitů a máme tu taky jeden vzkaz od Petra, znám ještě na to slavou. Děkuju Hit Rádiu Vysočina za skvělou společnost na cestách. Právě jedu domů z práce, zdravím manželku a děti, už se na vás moc těším. Petře, prosím tě hlavně opatrně, dneska je to na silnicích nějaká divočina. Tak na cesty a rodině s dětmi ti posílám Anetu Langerovou a její hit Srdcotepec, ať to dobře jede, šťastnou cestu. A tady už je Anetka pro vás, i pro vás, co nás ladíte, jak pro Petra, tak pro všechny, kteří jste na vlnách Hit Rádia Vysočina. Dobré odpoledne.

Jste stále na vlnách hit Rádia Vysočina, tohle byl hit Ordinary. A my jsme se vás ptali, jaká je podle vás jako nezbytnost letní, bez kterou si to léto neumíte zkrátka představit. A věřte,

0: To své, na to své si přijde opravdu každý a každý si můžeme vybrat, co je nám příjemné, jestli spíše přírodní, a nebo právě ten bazén, hlavně, že se máme kde svlažit.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ora Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na ora.jobs.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hity milujeme, muziku rozhodně, ale pojďme se teď podívat na nějaký typ do kina. Co vy na to? Tady je Mary Grande.
1: Na premiéru do Cinestaru. Mimo ní mají v životě jediný cíl, najít toho největšího padoucha a věrně mu sloužit. Jenže je tu jeden háček, kam přijdou, tam se něco pokazí a pro jejich šéfy to většinou skončí katastrofou. Při hledání dalšího záporáka dorazí až do Hollywoodu, kde omylem vtrhnou přímo na filmové natáčení. Režisér v nich ale uvidí hvězdy a rozhodne se s nimi natočit film. Jenže když mimo ní pozvou před kameru opravdová monstra, je zaděláno na pořádný malér. A tentokrát může ohrozit nejen natáčením, ale i celý svět. Mimoni a monstra a jejich žlutomodrá jízda plná průšvihů přichází právě teď do jihlavského multikina Cinestar.
2: Hit Radio Vysočina vás zve do multikina Cinestar.

0: Robin Schulz na Hit Rádio Vysočina, od mikrofonu vám pohodový pátek přeje Markéta Báťová. Dnes v kalendáři koukám 3. července, svátek slaví Miloslav, tak přejeme všechno nejlepší za celé Hit Rádio Vysočina a všem oslavencům za chvíli pošlu parádní hit, třeba Be Mine. Můžeme si k těm oslavám klidně i zapískat. Lost Frequencies taky v našem playlistu Hit Rádia Vysočina. Je toho mnohem více. Jsme rádi, že nás ladíte, že jste správně naladění z Hit Rádia Vysočina.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hit Radio.
7: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matracezahubičku.cz.
7: Hit Rádio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Takový parádní taneční rozjezd na páteční večer, co myslíte? Be Mine na Hit Radio Vysočina. No a před námi samozřejmě další várka hitu, jak jsem slíbila, tak bude Lost Frequencies, Katy Perry, Nico Santos a další hity, nicméně po 18. hodině nezapomeňte, myslím, že to bude taky super na páteční večer, vrátit se trošku do dob minulých, do 90. 80. na přelom milénia, protože nás čeká večerní Hit Radio Classic a to my si vždycky rádi zavzpomínáme, že jo, možná to máte podobně jako já, tak každopádně od 18. hodin Hit Radio Classic, teď ale další hity. No a samozřejmě, protože už se přiblížila 18. hodina, tak já už se tímto s vámi loučím. Užijte si krásný, pohodový, prodloužený víkend, ať už budete dělat cokoliv, ať už budete na festivale, nebo pojedete někam na chatu, nebo budete někde na táboře s dětma, prostě každý podle svého gusta. Mějte se fajn, já se na vás samozřejmě těším zase po víkendu, potom prodlouženém, tedy až v úterý a to máme rádi, když jsou ty pracovní týdny zkrácené. Loučí se s váma Markéta Báťová, mějte se fajn, ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Žďársku mezi Ubušínem a Jimramovem naboural kamion do stromu, na místě probíhá vyprošťování a na dálnici D1 na kilometru 137 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna dnes se schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koalice a opoziční ODS omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze a dává dolní komoře více pravomocí v omezení řečnické doby při projednávání předloh. K posouzení dostane teď Senát. Prezident Petr Pavel v úterý ráno odletí vládním letadlem z armádního letiště v pražských Kbelích do Ankary na summit NATO. Potvrdil to dnes Hrad. Krátce předtím odletí vládní speciál s delegací ve složení premiér Andrej Babiš a ministři zahraničí Macinka a obrany Zuna. Za pololetí stát prodal dálniční známky za více než 5 miliard korun. Proti loňskému roku je to nárůst prodeje o 114 tisíc kusů a o částku 110 milionů korun. Ročních dálničních známek se zatím letos prodalo méně. Naopak měsíční, desetidenní i jednodenní známky zaznamenaly nárůst. Během červnové vlny veder ve Francii, Belgii a Nizozemsku zemřelo nejméně o 3700 lidí více, než je v tomto období obvyklé. Úřady všech tří zemí dnes uvedly, že jde o předběžné údaje a že skutečné číslo může být ještě vyšší.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: V noci většinou polojasná, skoro jasná obloha, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ještě chladněji. Sobota pak zůstane polojasná, během dne oblačno, později na večer v severní polovině Čech také lokálně déšť nebo přehánky. Maximální teploty pro sobotu 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska ještě do 28. Foukat bude čerstvý nárazový vítr.
12: Krásný páteční večer všem, ano, dočkali jsme se, víkend za rohem, s vámi Kateřina Pechová a před námi samozřejmě to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. A jo, je na co se těšit. Hned na start song, který v podstatě patří do devadesátkové romantické komedie Sixpence None the Richer.

Skupina Lucie a Srdce na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 18 hodin 8 minut k tomu, pátek a co víc, prodloužený víkend před námi. Je to tak, další prodloužený víkend, v pondělí je vlastně neděle. Jakože opět nemusíte do práce. 3 dny po sobě si nenastavit budíka. To je prostě nádhera. Zní to skvěle, že jo? Tak žádný zdržování se navzájem, jo? Žádný zbytečný úkoly. Hurá domů. Užijte si pohodičku. Nohy nahoře. A ty nejlepší hity k tomu. Culture Club právě teď.

0: Luna a Mamboleo, posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer, 3 dny volna před námi. Pátek večer, to se vždycky tak nabízí, něco dělat, jo? Nebo jakoby dělat něco odpočívacího asi po tom týdnu. Napište mi, co máte v plánu. 777-937-777. Jestli se válíte, jestli vás čeká proválený víkend, nebo naopak vyrážíte třeba do Varu, nebo za jinou zábavou, napište mi, co plánujete a hlavně, jak se máte. S námi za chvíli Sax, taky Kim Wilde nebo Ricky Martin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Might, by porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Might.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ricky Martin a Christina Aguilera společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A ano, ano, já jsem zmiňovala, že většina lidí bude mít teď 3 dny volná, jak mi píše Kuba, tak samozřejmě je dobrý taky nezapomínat na ty, kteří mít volno nebudou, což je jasný, zvlášť u složek, jako jsou zdravotníci, hasiči, policie, takhle. Já, to je samozřejmě, ne všichni budou mít 3 dny volná, já tady s vámi budu, já se na to moc těším. Zvládneme spolu ten prodloužený víkend klidně i pracovně. Co je důležité? Pojďme se všichni domluvit, jo? Ať už máte v plánu cokoliv, ať už vyrážíte na festiák, nebo budete grilovat, nebo se jedete koupat, pojďme být extrémně opatrní, pojďme všechno dělat s rozmyslem, abychom právě tady těm složkám, bezpečnostním lidem, kteří se o nás starají, abychom jim zbytečně nepřidělávali práci. Co? To by šlo. Že jo? Tak jo. Další hity právě teď Marky Mark. Let's step in the ring and do what I gotta do. This right here is a

0: Kristýnka Iba spí. Petr Nagy, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, pátek je tu, 6:45, sluníčko pomalu, ale jistě jde spát. V noci bude poměrně chladno mimochodem, tak pokud stejně jako já teď rádi spíte s otevřeným oknem, tak pozor, ať to neodstonáte, protože to je zákon, jakmile se po vedru ochladí, tak jsme všichni nemocní. Ano. Ale k vašemu dokonalému pátku máme dokonalý hity. 80, 90, Millennium, Texas, Say What You Want, taky Let Loose nebo Sugar Babes. Už za chvilku.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: ty.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Semifinále z Nebebex ligy amerického fotbalu v Jihlavě. Přijď podpořit Vysočinu Gladiators v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Přerovu Mamuts. Semifinále se hraje v pondělí 6.7. od 16 hodin na Stoupách. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na Sporty TV. Na zápas tě zve
5: Under Armour makes you better.
4: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
6: Sedmá hodina, je tady, krásný pátek všem, dál pokračuje to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Za chvilku s námi Aha a teď jsou tady Sum 41 in Too Deep.

Tohle jsou Aha a Crying in the Rain. Posloucháte Hit Radio. Krásný páteční večer všem. Prosím vás, krást se nevyplácí. To je jasný, jo. Teď se stala poměrně kuriózní krádež, protože jeden zloděj ukradl tašku. To není tak divný, to se bohužel děje docela často, takže pozor na svoje osobní věci. Jenomže v té tašce byly 4 krajty. Žádný peníze, žádné hodnotné věci. Prostě ukradnete tašku, zdrháte s ní, pak ji otevřete a tam jsou prostě 4 hadi. To je v podstatě dokonalý trest za to, že jste se pokusili někoho okrást. Tak pozor na to, a s námi teď Mel a Kim.

0: Všechno bude fajn. Žentur na Hit Rádiu. Krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek, konečně víkend, navíc vlastně docela příjemný teploty. Věřím, že nejsem jediná, kdo si užívá, že je to teď takový akorát. Jo? Myslím, že to je úplně přesnej popis. My si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a za chvíli třeba tohle. Prostě nádhera. Berlin, k tomu Chris Ray nebo Seš.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Dneska slaví narozeniny Tom Cruise a krom toho, že má na kontě spoustu skvělých filmů, jo, to víme, taky když se na to podíváte zpětně, tak Tom Cruise v téměř všech svých filmech běhá. On jako běhá výborně, ale opravdu v podstatě na tom má postavenou kariéru. Co je naprosto neskutečný, ten člověk opravdu nestárne. Schválně mrkněte k nám na Instagram Hit Radio, protože tam najdete jeho fotky postupně v těch letech. A já bych hrozně chtěla mít to, co on, jo, protože já myslím, že on ještě tak jako za 120 let bude vypadat pořád stejně. Takže přejem Tomovi všechno nejlepší k narozeninám a teď jsou tady Eminem a

0: Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. Krásný večer z Hit Rádia, zdravím všechny, co s námi tráví pátek. Doufám, že už máte pohodičku, že už dneska ideálně vůbec nic nemusíte. Jediný co? Užívat si všechny ty hity, které si tu spolu dáváme, 80, 90 a milénium, to nejlepší. Za chvíli tak třeba Kine, Moloko nebo Tři sestry.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Komerční pozemek v Bučovicích u Vyškova za 10 milionů 194 tisíc korun, rodinný dům ve Starém městě na Svitavsku za 5 milionů 290 tisíc, rodinný dům v Hosíně na Českobudějovicku za 11 milionů 692 tisíce korun, rodinný dům ve Vystrkově u Pelhřimova za 5 milionů 850 tisíc a rodinný dům v Milhostově na Chebsku za 7 milionů 140 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it.

0: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s...
2: Distrulevně.cz Náplně hned.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: 8. hodina, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová a k tomu to nejlepší do vašich uší právě teď Mariah Carey.

Bruce Willis, Under the Boardwalk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pozor, už rostou houby, samozřejmě, ano. Já jsem teda zatím ještě žádnou nenašla, pač jsem nebyla v lese. Každopádně, důležitá věc, existuje nová aplikace, která je skvělá, do mobilu normálně. Atlas hub nové generace. Vyfotíte houbu v lese a ona vám prozradí, jestli ji máte sníst, nebo ji máte v tom lese rozhodně nechat a utíkat co nejdál. To je skvělý, ne? Jakože pokud ty houby moc neznáte, tak je to dost praktický. No a nebo se sebou můžete vzít třeba babičku, protože ty většinou všechny houby znají. Teď jsou tady Linkin Park a Crawlin'.

Legendární song Celine Dion All By Myself. Právě teď na Hitrádiu song, který zazněl třeba v deníku Bridget Jones. Ano, připomínka pro vás, který jste ho dlouho neviděli a vlastně byste si ho rádi dali. To je kouzlo 80., taky 90. a vlastně i milénia, protože nás vrací k těm nejenom legendárním songům, ale právě i filmům nebo seriálům. Taky samozřejmě si připomínáme fantastický jména. No a tomu tak bude i dál. Za chvilku s námi třeba Ozzy Osbourne. Naživo už ho nikdy neuslyšíme, ale tady si ho rozhodně dáme. Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, už za chvíli.

Slíbený Ozzy Osbourne v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. No pozor, takhle, doufám, že si užíváte to aktuální počasí. Jo, příjemné teploty, občas i sprchne, v noci se hezky ochlazuje, krása. Tak si to užívejte, protože údajně už se blíží nová masivní vlna veder. Je to tak? Horko by mělo u nás v Česku opět se trvat během týdne 13 až 19 červenec. Ještě máme chvíli na to se srovnat, jo, ty svoje termoregulace vnitřní, užít si, že je hezky a ne vedro, naopak to zase vypukne, jo. Tak jenom teď jsme se třeba možná poučili někteří, tak budeme doufat, že nám to vydrží a že tentokrát ty vedra nebudou tak strašní. S námi teď Dario G a G.

To je Hit Radio. Blíží se nám 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pátečního večera. Pokud někam vyrážíte, nepřežeňte to, ať vám zítra není blbě. Mějte se hezky, krásný večer, no a za chvilku samozřejmě další hity. A to z 80., 90. a taky milénia. A čeká nás třeba tohle. Legendární Scorpions, k tomu Right Said Fred nebo Wakefield. Tak buďte s námi a ahoj!

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Vysočina.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si. Tisku levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Hit Radio Vysočina. Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn.